Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jamboree do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Build the Circle Beyond Broken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na banjo jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na banjo jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela

už pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jamboree. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: Děkujeme moc, díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospely s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková.

0: Děkujeme moc.
1: Bravo, bravo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Půsta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humor.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy, ano, Slováky, Čechy, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a ano. Tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Ano. Vrelo s vámi souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme spomínali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: to,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorník, áno?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Aj manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo,
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Lucie 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat, navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirna Nutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem shodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vy hlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda macešce.
3: A já bych si přála... Jsi to říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, Milan Lasica. Dobře,
3: jo.
2: Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
4: já
5: den,
4: vás
5: pane
4: také
5: Brouske.
4: Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se Šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, něco daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to ze Strážnice? Prosím o tím Bčko.
2: Bčko, dobře. Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak je, jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy to asi máte hodně, že jo?
8: No, tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. On má málo času, víte, protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný, že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk.
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normálně ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. Pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Oba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, ano. Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to co jiného.
6: Protože opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná, já se někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to je, to máte pravdu.
6: Takže jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: Konečně. No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: No. Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásný je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba. Snad no, co jsem ráda zkouší.
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek? Tak?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako,
1: dejít a tak.
2: No, teď jakoby dát dohromady. No, režiruje to pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten náměstek se tam podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
4: Myslíte silo, jo?
3: No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. On říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantiku, kde seš? Frantichu,
4: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantichu.
4: Teď ti Italové, jako se sučete, jo, nebo forse di manere, kdy jsou no rázo, si riesko, ajta morán, mi vendikeru, questo oltrancio, kona čelosti, a se
3: já nemám Frantika tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantichu. Frantiko. Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to gauner, nebo bej. Frantiku, já už nemůžu, Frantiku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Dobro, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantiku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? Kam nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děli tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře,
3: dobrý
1: děkujeme
3: den.
1: Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lahočovic. A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a z maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový pohádky. Dědeček se tomu
3: ano.
5: Tady.
3: No, ano, vynikající.
5: No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, tak nemám vlastní vody. Ten jede, ten valí. Miro, kam bereš šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni běvávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene, pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam.

0: Dám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Odpoledne začnou volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Dopravce Arriva zajistí na další regionální tratě v Plzeňském kraji moderní elektrobateriové vlaky. Hokejisté Plzně vyhráli v Tip Sport Extralize nad Českými Budějovicemi 4-1. Dnes bude zpočátku většinou jasno, postupně polojasno, odpoledne oblačno až skoro zataženo. Teploty do 15 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Volební místnosti po celém Česku se otevřou dnes odpoledne. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit mohou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve

0: svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Plzeňský kraj nasadí na vybrané regionální tratě 12 elektrobateriových vlaků. Na jejich provozování se dohodl s dopravcem Arriva, a to od roku 2030 na dalších 15 let. Do té doby ale bude nutné některé tratě upravit nebo vybudovat, říká za organizátora dopravy v kraji společnost Poved Marcela Benediktová.
1: Budou jezdit mezi Plzní a Domažlicemi městem. Půjde o novostavbu trati přes Líně, která vlastně dneska ještě neexistuje. Dál se budou cestující moct na nové bateriové vlaky těšit na relaci Sníhřan do Heřmanovy Huti a tam právě bude probíhat modernizace a elektrizace té trati a ta nám pomůže právě pro to nabíjení těch bateriových vozidel.
0: Hlavní budovu knihovny města Plzně v ulici Bedřicha Smetany čeká proměna. Letos knihovna slaví 150 let od svého založení a město spustí její dlouho očekávanou rekonstrukci. Revitalizace objektu přinese modernější prostředí pro čtenáře, také více prostoru pro studium, vzdělávání i setkávání. Pro veřejnost zůstane hlavní budova otevřena do 17. října, pak začne stěhování knihovních fondů a příprava objektu na stavební práce. Po dobu rekonstrukce bude budova uzavřena. Služby knihovny města Plzně převezmou její další pracoviště v rámci celé městské sítě. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Sport. Plzeňští hokejisté vyhráli v Tipsport extralize nad Českými Budějovicemi 4-1. Dva góly dal v předehrávce 9. kola obránce Robertson, včetně toho 2 sekundy před koncem 2. třetiny. To ovlivnilo zbytek zápasu. Mluví o tom Václav Pletka z trenérského týmu vítězů.
2: Podpořený dobrým golmanem a zlomový moment byl těch 5 vteřin před koncem 2. třetiny. Pak ve 3. třetině jsme se snažili hrát aktivní hru, ale dobře to zabezpečovat a nepouštět soupeře do nějakých breaků.
0: Hokejisté Sparty prohráli s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. Počasí. Ráno a dopoledne bude většinou jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne od severozápadu většinou oblačno, postupně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů a na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane mírný jihovýchodní vítr, nad horách bude odpoledne a večer zesilovat. Rozptylové podmínky většinou dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru z důvodu prací na silnici.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné dobré ráno, je pátek 9. října, svátek mají Štefanové, tak přejeme už teď všechno nejlepší a po ránu vás pobavíme názory dětí v rubrice Ahoj rádio. Už za chvilku se jich zeptáme na to, proč se v Americe mluví anglicky. No schválně, napadlo vás to někdy?

0: proč se v Americe mluví anglicky.
1: Že to někdo rozhodl, že musí mluvit anglicky.
2: Od Indiánů, co tam byli dřív.
3: Že jako to dřív byly spojený Anglie a Amerika a pak se to rozpojilo.
4: Že prostě nebavilo jako mluvit česky nebo jiným jazykem a rozhodli se, že budou mluvit tímhle jazykem.
5: Protože na něj jiný jazyk nevyzbyl.
6: Jako je ta pověst, že se bohovi nelíbilo, že postavili babylonskou věž až tak vysoko, že ji jako schválně zbořil a smíchal jim jazyky, aby se o tom už nemohli domluvit, že to udělají znova.
7: Protože americky to je takový divný.
8: Že je to blízko Anglie.
9: Protože to je Amerika.
10: Protože se takhle naučili mluvit už miliardy let před naším letopočtem.
11: Že Amerika je začátečním písmenem taky A jako angličtina.

0: Je 5:45.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká výrazné ochlazení, větrno, ale v první půlce dne i slunečno. Teď ráno a dopoledne bude většinou jasno, postupně polojasno, kolem poledne a odpoledne od severozápadu většinou oblačno, postupně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia a povane mírný jihozápadní vítr, na horách bude odpoledne a večer zesilovat. Rostovalé podmínky většinou dobré, až velmi dobré, aby byl zátěž na dvojice, tedy střední.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Co pro vás máme v Dobrém ráno dál? 20 let, 14 řad a stále titíž dva moderátoři. Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálicemi Stardance. V září oznámili, že letošní řada bude jejich poslední. Jak šel čas s Markem Ebenem a Terezou Kostkovou, připomeneme za chvilku. Už zítra totiž začíná 14. řada téhle soutěže. Teď Dalibor Janda, 5 hodin a 20 minut.

0: Po schodech na taneční parket se šli poprvé 4. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začne už zítra, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposled. Pojďme se za jejich 20letou érou pohlédnout.
1: Živě z Prahy!
2: Začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
4: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
5: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
6: Já jsem to přivezl domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízíme tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi 2:30 ráno. A moje žena říkala, hele, ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
7: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
5: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla vlastně o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
8: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes a zítra půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejenom své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda se má jejich vedení postavit proti stavbě větrných elektráren, které na jejich území plánují soukromí investoři. Jde o Kralovice a sousední Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku. Cyklobusy Plzeňského kraje vyjedou v sobotu a v neděli v této sezóně naposledy. Jak uvádí organizátor dopravy v regionu společnost Poved, cestující můžou díky cyklobusům navštívit několik míst. K zavedeným linkám patří především šumavské cyklobusy, například z Domažlic přes Klatovy a Prášily na Kvildu nebo z Plzně na Modravu. Jízdní řády jednotlivých linek cyklobusů najdou zájemci na webových stránkách integrované dopravy Plzeňského kraje. Celkem 1,5 tisíce hlasů poslali lidé ve čtvrtém plzeňském obvodu vybraným projektům čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Nejvíce hlasů získala Kuličková dráha, velký ohlas mělo tekbalové hřiště u Sence, na třetím místě se umístila balanční stezka ve Špitálském lese. Tři projekty se tak dočkají realizace, obvod má připravené 2 miliony korun, píše to na svém webu. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stoupnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů více než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty dnes stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u Naturalu 95 o 60 haléřů. Hokejisté Plzně porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-1. Sparta prohrála s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. A dnešní počasí. Zpočátku bude většinou jasno, postupně polojasno, odpoledne pak čekejte oblačno až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 84. kilometru ve směru na Prahu je z důvodu špatného povrchu vozovky uzavřen pravý jízdní pruh. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A v dalším díle seriálu Můj kraj se už za chvíli vypravíme do Dobřan na jižním Plzeňsku, kde se narodil průkopník filmů pro děti, režisér Otakoval. Přejeme dobré ráno. Je pátek 9. října, 5 hodin 33 minut.

Víte, že chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích je největším českým mimopražským barokním kostelem? Délka chrámu je 55,5 metru, výška věží k vrcholu kříže je 52 metry. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Můj kraj. Seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
2: Otakoval se během 70. a 80. let 20. století zařadil spolu s režisérkou Věrou Plívovou-Šimkovou a Otou Vošmikem mezi režiséry filmů pro děti a stal se v tomto oboru průkopníkem. Plně využíval dětskou fantazii a na jeho kontě jsou třeba filmy Lucie a zázraky, Kočičí princ nebo Kaňka do pohádky. Proč před jeho rodným domem v Dobřanech na Jičním Plzeňsku si Roman Stupka povídal s filmovým historikem Michalem Šaškem?
3: Známe to pouze z vyprávění a chvilku nám to trvalo, mezi tím samozřejmě pamětníci zemřeli, protože on vlastně otakoval, nebyl Otou Kovalem, ale Oto Kónem. A proto bylo velmi složité vlastně najít ten rodný dům a vůbec se dozvědět něco o tom dětství. A prožíval podle jako pamětníků, se kterými jsem to ještě konzultoval, když byli naživu, například s panem Fedrichem, že pobíhali tady právě kolem Hujábu. A on tady příliš času netrávil, asi do první nebo druhé třídy, pak došlo tady k odstěhování. A bylo to prostě klasické dětství v sudetoněmeckém městečku.
4: On tady studoval nějakou filmovou školu?
3: Vystudoval průmyslovku a nastoupil původně do filmového studia Barrandov počátkem 50. let do zvukového oddělení. Takže on byl nejdříve jako zvukař a potom následně při těch zase změnách v rámci filmového studia Barrandov tak přičichl k té filmařině. Přes svého kolegu se dostal k Martinu Fričovi, kterému jak vlastně jako první dělal asistenta režie. Tehdy dochází i k budování oddělení dětského filmu, takže on byl vlastně jedním z těch prvních režisérů, který se věnuje soustavně té práci s dětmi.
4: Ale ty jeho pohádky byly, řekl bych, na svou dobu dost nestandardní. Začneme tou první, třeba Lucie a zázraky.
3: Tady se naplno projevuje ta jeho fantazie, kdy on chce nabízet vlastně něco nového. To byla jako zase podle slov Marcely Petrnové velká diskuze, kam se to má ubírat. Jestli to mají být filmy jako třeba Olověný chléb, který natočil Jiří Sekvenc, to znamená, je tam nějaká proletářská tématika, chudoba dětí, anebo to má jít tou cestou právě fantazii. A ta vítězí a vlastně má mimořádný úspěch v zahraničí.
4: Vzpomínám ještě na jednu pohádku, jmenovala se Kočičí princ.
3: Ano.
4: A ta mě připadala tehdy, když jsem to viděl jako malý, skoro hororově. Všem se toho bál.
3: Tak ono to má
4: záměr.
3: Ten snímek, který vznikl ve východoněmecké koprodukci, tak se natáčel v dekoracích filmu Jura Herce, jako je Deváté srdce nebo Pana Anetvor. Takže ono i ta dekorace
4: hororová.
3: Té mizanscény vlastně dotváří tu poetiku, v tomto případě hororovou poetiku toho filmu.
5: To je divný zámek.
6: Je to čaroděj, jako ten v té pohádce. Někdo tam je.
7: Kromě fantazijních pohádek natáčí Otakoval i filmy psychologické. Hlavní roli v nich ovšem opět hrají děti. A sem spadá i film z roku 1979 Julek o dětství komunistického novináře Julia Fučíka.
3: Bylo to na zakázku. Každá pětiletka v rámci filmového studia Barrandov a toho dětského oddělení znamená natočit takový jeden film. A jedním právě z nich byl Julek a tak, jak vlastně je ten původní scénář, tak si myslím, že je, a můžeme si myslet jako cokoliv, ale když ho vidíte, tak nakonec skutečně jde po tom dětství a ta politika. Politika jde trošičku stranou, jo? Takže ta snaha o to očištění od toho jako politického nánosu tam byla.
4: On z toho docela dobře vybruslil, dá se říct.
3: Ano.
4: Víte, kdo to byl Otakoval?
8: No tak já nejsem rodák, jo. Jsem tady už téměř, 50 let letos. Jako něco mi to říká, čtu v novinách dobřanských zajímavý články, tak jako něco mi to říká, ale přesně jsem nevěděla.
4: Tak poslouchejte Český rozhlas.
8: Pořád ho poslouchám denně.
7: Otakoval natočil 12 filmů s dětskou tematikou a jak říká filmový historik Michal Šašek,
3: byl spolutvůrcem, troufnu si to říct, dětské nové vlny, která ovlivnila minimálně Evropu. Jeho filmy byly úspěšné i v zahraničí a vlastně neustále na tuto dobu i dnešní filmaři, a to si troufám říct, nahlížejí jako na dobu, kterou by znovu chtěli prožít.
7: Otakoval zemřel v Praze 14. srpna 1991, čtvrt roku po svých 60. narozeninách. Z Dobřan, Roman Stupka, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Phil Collins v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň. Máme 6:45.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou jasno, postupně polojasno, kolem poledne a odpoledne od severozápadu většinou oblačno, postupně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty je dnes 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, na horách bude odpoledne a večer zesilovat. A rozptylové podmínky jsou většinou dobré až velmi dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední. Přejeme dobré ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Skupina Opět Aledeček v živém provedení skladby Praha v Dobrém ráno Českého rozhlasu Plzeň. My se teď ale vracíme na západ Čech, protože pro vás máme...
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Alfa v Plzni to dnes uvede od 18 hodin večerní premiéru představení Dlouhý, široký a bystrozraký. Muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech zve na výstavu nazvanou 13. Rokycanské bienále grafiky. Jedná se o mezinárodní soutěžní výstavu klasické, tematicky neomezené grafické tvorby výtvarných umělců. Přehlídka tak nabízí jedinečnou možnost vidět v jednom prostoru široké spektrum současné klasické grafiky. Výstava potrvá do 3. ledna. V Plzni startují havelské trhy každý den od 15, 16 a 17 hodin. K tomu bude hrát nějaká kapela. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do 15. října. Ve společenském areálu Mže v Tachově se uskuteční muzikálový koktejl v podání zpěváků z české muzikálové scény. Akce tam startuje od 19 hodin. Pilsnerfest v plzeňském pivovaru zve od 20 hodin a 30 minut na koncert kapely Morčata na útěku. Dům dějin Holíšovska, ten láká od 18 hodin na historickou přednášku Magdaleny Dvořákové na téma železnice na Holíšovsku. A ještě pro vás máme jednu pozvánku, plzeňský festival Můj život s, který je letos na téma tělo, zve od 18 hodin na vernisáž kolektivní výstavy do sklepních prostor výstavní síně 13 Záporožské galerie v Plzni. To byly tipy pro volný čas, skončíme s nimi 4,5 minuty před 6. hodinou a přejeme dobré ráno. Za chvilku jsou tu další zprávy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V plzeňském kraji ubylo nezaměstnaných. Šetrnější odstranění nosní mandle nově nabízí klatovská nemocnice. Dnes bude zpočátku většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo. Teploty do 15 stupňů. Dobré páteční ráno. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Počet lidí bez práce v plzeňském kraji v září klesl zhruba o 500. Nezaměstnaných bylo přibližně 17 200. Nezaměstnanost v regionu klesla o desetinu procentního bodu na hodnotu 4,1. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Úřad práce. Změnil se také počet míst, které mají nezaměstnaní k dispozici.
5: Počet volných míst, která nabízejí v plzeňském kraji úřady práce, narostl v září zhruba o 400. Volných pozic tak bylo přes 7700. Nejvíc volných míst bylo v září na Tachovsku. Na jednu volnou pozici tam čistě průměrně připadal jeden uchazeč. Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: V klatovské nemocnici zavedli novou metodu na odstranění nosní mandle. Kromě klasické operace je možné využít i chirurgický zákrok pomocí plazmy a v celkové anestezii. Podle mluvčího nemocnice Jiřího Kokošky má nový způsob ošetření řadu předností.
6: Mezi hlavní přednosti patří šetrnější a přesnější odstranění tkáně, minimální krevní ztráta během toho výkonu a rychlejší hojení. Při odstranění tkáně se nepoužívají vlastně ostré chirurgické nástroje. Je také kratší doba hospitalizace a předpokládaná doba rekonvalescence už potom v domácím prostředí bývá přibližně 7 až 10 dnů.
3: Zákrok je hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

0: Pacienti ale musí uhradit jednorázovou sondu v hodnotě 10 000 korun. Po více než 24 hodinách se podařilo hasičům vyprostit kamion zaklíněný pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nákladní auto, které převáží vrtnou soupravu, se tam zaseklo ve středu večer. Vyprostit se ho podařilo až hodinu před čtvrteční půlnocí pomocí dvou vyprošťovacích tanků a připojenému externímu hydropohonu. Ulice je i nadále neprůjezdná, kdy se podaří zprůjezdnit, není zatím jasné. Kvůli zásahu musela do hlavního města přijet speciální technika z Plzeňského a Olomouckého kraje. Ukrajinská delegace bude dnes a zítra jednat ve Spojených státech. Setká se nejen se zmocněnci amerického prezidenta, ale k rozhovorům se připojí také bezpečnostní poradci z Francie, Německa a Velké Británie i zástupci Evropské unie a NATO. Hlavním tématem je obnovení mírových jednání s Ruskem. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Sport. Plzeňští hokejisté porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-1. Škoda nechala soupeře vyrovnat jen jednou, a to na 1-1 v průběhu druhé třetiny. Plzeň je v tabulce na čtvrtém místě, v neděli bude hrát v Brně. Hokejisté Sparty prohráli s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. Počasí. Ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Kolem poledne se začne od severozápadu postupně zatahovat. K večeru a večer už očekáváme na většině území zataženo. Na severozápadě a severu kraje se může vyskytnout s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10, pocitově až o 6 stupňů chladněji. Povane mírný jihozápadní vítr, na horách bude odpoledne a večer zesilovat. Rozptylové podmínky většinou dobré až velmi dobré, aby o předpověď na stupni 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 188 u obce Kotouň na jižním Plzeňsku havarovalo osobní auto s nákladním. Neprůjezdný je jeden pruh. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nejenže známe lepší cestu, ale také víme, kdo má dnes 9. října svátek. Je to Štefan a Sára. Tak přejeme všechno nejlepší a za chvilku přidáme i další výročí k dnešnímu dni. Konkrétně tak učení kolega Petr Jungmann v rozhlasovém kalendáriu. Ať se vám příjemně vstává. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: never.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Devátým členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
6: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
5: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou šedesátku má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Hezké dobré ráno, pátek 9. října, zpíval nám Elton John, plzeňským hokejkám to střílí, včera porazili České Budějovice 4-1. Za 4 sekundy se to v hokeji dá stihnout opravdu hodně, třeba dát gól a ještě mít další 2 sekundy rezervu. Povedlo se to právě Plzni, která porazila České Budějovice i díky gólu těsně před koncem druhé třetiny. Za chvilku řekneme podrobnosti. Počasí. Teď ale vzhledneme k obloze a zjistíme, že ráno a dopoledne bude dneska většinou polojasno nebo oblačno. Kolem poledne se začne od severozápadu postupně zatahovat. K večeru a večer už očekáváme na většině území zataženo. Na severozápadě a severu kraje se může vyskytnout s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, během odpoledne a večera i bude mírně zesilovat. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biozátěž střední na stupni číslo 2. Teplotní rekord drží Konstantinovy lázně z roku 1994, kdy 9. října naměřili minus 4 stupně Celsia. A největší teplo bylo 9. října 1976 v Domažlicích 26,4 stupně.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě 7,5 minuty a bude 6:30, přejeme dobré ráno. Hokejisté Plzně vyhráli v této sezóně všechny domácí zápasy. A to jak v Lize mistrů, tak i v Tipsport Extralize. Naposledy nad Českými Budějovicemi 4:1 v utkání, které přineslo minimálně dva netradiční momenty.
1: Upřímně, chytal se mi tady teda dobře a mě se vždycky chytalo dobře v Plzně, samozřejmě rád se sem vracím. Mám to tady rád, tenhle zimák, a upřímně jsem se sem těšil.
2: Říkal golman Matyáš Mařík. Na zápas do Plzně, kde chytal v mládeži, si ho vzali České Budějovice z prvoligového tábora jako brankářskou dvojku. Jenže když se už v 9. minutě zranil Jan Strmeň, šel do zápasu Mařík v podstatě bez rozcvičky.
3: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříhali. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
2: Přiznává plzeňský Jan Schleis, který dal gól, ale Maříka nepřekonal. To už totiž soupeř hrál v závěru bez brankáře. A to i proto, že zásadní moment přišel na konci druhé třetiny. Plzeň vedla 2-1 a měla v hazování u soupeřovy branky 4 sekundy před sirénou. A jak asi tušíte, do šatén se šlo za jiného stavu než právě 2-1. Byla z toho druhá branka v zápase obránce Cartera Robertsona. Lala, o kterém bude mluvit, je jeho spoluhráč, také Kanaďan Christoph Lalancet.
4: Lucky bounce out to me and I just...
5: To první byl jen šťastný odraz a střela. U druhého gólu mi Lala říkal, kam si mám stoupnout na vhazování. On to hraje výborně, naštěstí pro mě.
4: Obviously he was a great face off by him, lucky by me.
1: Oni to udělali teda výborně, ten play. Myslím si, že to asi měli nějak nacvičený.
5: Ve třetí třetině se i přesto dostali trochu do hry, ale vždy je to pro tým těžké, když dostane gól na konci třetiny do šatny.
2: Střídají se s odpověďmi plzeňský střelec Robertson a golman Českých Budějovic Mařík. Plzeň se po výhře 4:1 posunula před motor na čtvrté místo. Jeho Češi jsou nově šestí. Z Plzně František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Volební místnosti po celém Česku se otevřou dnes odpoledne. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos končí mandát jedné třetině z nich. Volit mohou lidé dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách. Případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Plzeňský kraj nasadí na vybrané regionální tratě 12 elektrobateriových vlaků. Na jejich provozování se dohodl s dopravcem Arriva, a to od roku 2030 na dalších 15 let. Do té doby ale bude nutné některé tratě upravit nebo vybudovat. Zpravodaj prvního plzeňského obvodu Plzeňská jednička uspěl v celostátní soutěži radniční listy roku. V kategorii obcí nad 10 000 obyvatel obsadil celkově šestou příčku. Klasickou pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký uvádí jako první premiéru nové sezony plzeňské loutkové divadlo Alfa. Inscenace s herci a s marionetami je určená pro děti od 5 let. Slavnostní premiéra je dnes v 18 hodin. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče. Hokejisté Plzně porazili v Tipsport extralize České Budějovice 4-1. Sparta prohrála s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. A ještě počasí. Ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Kolem poledne se začne postupně zatahovat. K večeru a večer bude na většině území zataženo. Na severozápadě a severu kraje s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 188 u obce Kotouň na jižním Plzeňsku havarovalo osobní auto s nákladním. Neprůjezdný je jeden pruh, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Téměř 3 minuty po půl sedmé přejeme dobré ráno. Za chvíli nám doktorka Kateřina Zeithamlová prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Veselé a zdravě. No a co se týče muziky, tak teď tu máme Richarda Millera, který na svých koncertech velmi rád tuhle písničku jak si přejmenovává, abych řekl. Není to totiž, nebude to lehké drahá, ale v jeho podání nebude to drahé lehká. Tak hezké ráno.

0: on it.
1: Víte, že Šlovický vrch u Dobřan na jižním Plzeňsku je od roku 2018 přírodní památkou? Jedná se o bývalé vojenské cvičiště. Kromě vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zde také žije stádo divokých exmoorských koní. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Ještě 4 minuty a bude 6:45. Přejeme dobré ráno. Dneska po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu, tedy vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. No tak se ptám, jaké téma se dneska bude probírat?
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu Veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Odpoledne po půl třetí vás s turistickým tipem zavedeme do kostela svaté Barbory ve Všekarech na Domažlicku. No a teď za pár minut v dobrém ránu vás pozveme na zítřejší akci, během které se dostanete do interiéru kostela ve Všekarech. Možná víte, že mu už několik týdnů vévodí velmi neobvyklá socha. Za chvíli budeme podrobnější.
1: Počasí.
0: Teď je 6:45 a 1 minuta a my vám řekneme, že teď ráno a dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno. Kolem poledne se začne od severozápadu postupně zatahovat a k večeru a večer už očekáváme na většině území zataženo. Na severozápadě a severu kraje se může vyskytnout s menší pravděpodobností i slabší déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu během odpoledne a večera bude zesilovat. Rostylové podmínky většinou velmi dobré a biozátěž střední na stupni číslo 2.
1: Povídka na sobotu. To jsou příběhy v kulisách západních Čech od místních autorů a v rozhlasové podobě. Poznávejte regionální literaturu s Českým rozhlasem Plzeň. Každou sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady Český rozhlas Plzeň a páteční dobré ráno. Hlavní dominantou kostela svaté Barbory ve Všekarech je od poloviny září ze skla vyrobený duhový Kristus Spasitel. Sochu ukřižovaného Ježíše navrhl architekt David Vávra pro obnovený kamenný oltář.
1: Socha je v nadživotní velikosti a skutečně je to dechberoucí pohled, když ji uvidíme. Liší se od ostatních soch, na které jsme zvyklí v klasických kostelech, především barvou, provedením a samozřejmě i velikostí a zpracováním, které je od pana Davida Vávry skutečně velice originální a specifické.
2: Kdo chce oltářní sochu od Davida Vávry vidět na vlastní oči, je to možné. Je to tady přes mříž do vstupu kostela, takže kdykoliv, i když kostel nemá otevřeno.
1: Krásně vidíme na sochu Krista, která se nachází přímo před námi a v tom polorozpadlém kostele, kde jsou odhalené zdi, to skutečně působí, jako když Kristus povstává doslova z toho původního oltáře. Je to opravdu dechberoucí pohled. Zároveň socha se nachází symetricky mezi dvěma okny naproti nám, takže je to velice, velice zajímavý pohled a velice netradiční.
2: Musíme si vystačit s pohledem z dálky z několika metrů.
1: Je to tak a pokud by někdo z návštěvníků chtěl vidět sochu Krista zblízka nebo zavítat přímo do kostela, tak má možnost při různých kulturních akcích, které se pořádají tady v kostele.
2: Nejbližší akce se tu koná už zítra a bude to setkání sboru plzeňské diecéze.
1: Mělo by se sem sjet několik desítek muzikantů a zpěváků, přibližně kolem 80, s tím, že v 9.30 začne mše svatá, dále ve 2 hodiny bude koncert spojených sborů diecéze a o 30 minut později vystoupení jednotlivých sborů. A kdokoliv si je bude chtít poslechnout, tak je v kostele vítán a může se podívat právě přímo do prostor kostela a vidět duhového Ježíše Krista.
2: Do kostela svaté Barbory ve Všekarech nás pozvala zdejší publicistka, která dlouhodobě sleduje jeho obnovu, Eliška Jáchymová. Ze Všekar Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: No a do kostela svaté Barbory ve Všekarech se podíváme odpoledne, krátce po 14:30. Je totiž naším dnešním turistickým tipem.
3: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Taky dneska do našeho odpoledního vysílání chystáme humoriádu mezi 16. a 17. hodinou. Hostem dnes bude herec Jan Přeučil, tak si ho nenechte ujít. No ale nechte si ujít ani zprávy s Petrou Broučkovou v 7 hodin, tedy za 4 minuty. Do té doby bude zpívat Donna Lois a my vám přejeme dobré ráno.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Někteří voliči v Tachově budou volit zastupitele nebo senátory na jiných místech, než byli zvyklí. Plzeň zmodernizuje světelnou signalizaci na vybraných křižovatkách. Dnes bude zpočátku většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Dnes a zítra budou lidé vybírat nové obecní zastupitele a v některých regionech i nové senátory. Hlasovat je možné dnes od 14 do 22 a zítra od 8 do 14 hodin v obvyklých volebních okrscích. V některých místech ale musí voliči počítat se změnami, například v Tachově. Volit už nebudou ve 14, ale nově ve 13 místnostech. Díky novele zákona o správě voleb se mění taky spádovost a někteří lidé tak půjdou volit do jiné místnosti. Jsou podrobně popsané na webových stránkách Tachova.
2: Volební místnost prvního okrsku se z bývalé Národní fronty ve Štadrotské ulici, kde je nově denní stacionář, přestěhovala do sídla správy údržby a majetku Tachov v Sokolovské ulici. Volební místnost v druhém okrsku už nebude v depozitáři Muzea Českého lesa. Nově půjdou lidé volit do sportovní haly v Pobřežní ulici. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Plzeň do konce roku zajistí na 9 vybraných křižovatkách kompletní výměnu technologie. Modernizace souvisí i s novým projektem, díky kterému mají získat složky IZS přednostní průjezd křižovatkami. Inovativní technologie obstarají řízení semaforů podle aktuálního provozu a pohybu vozů IZS. Město za modernizaci zaplatí téměř 27 milionů korun, včetně DPH. Část nákladů pokryje dotace. Jak vyplývá z informací magistrátu, modernizace se týká například křižovatky Americká, Anglické nábřeží a Jízdecká, Pobřežní. Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
3: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou,

0: zaplatit také všechny budoucí úroky. Sport.
1: Hokejisté Plzně porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-1. Škoda nechala soupeře vyrovnat jen jednou, a to na 1-1 v průběhu druhé třetiny. Byl to navíc gól, kdy hrál soupeř v oslabení. Ani to plzeňské nezlomilo a na rozdíl dvou branek zvýšil druhým gólem v utkání obránce Robertson, který jednou i asistoval. Utkání ovlivnilo i střídání brankářů na straně Českých Budějovic. Zraněného Strmeně střídal v 9. minutě Mařík a ani se nestihlo rozcvičit. Mluví o tom střelec poslední branky v utkání, útočník Jan Schleis.
2: Pro druhého golmana, který skočí do rozjetého zápasu, tak to není optimální, takže určitě pokyny byly, aby jsme na něj stříleli. A já nevím, jestli už chytal, nebo jestli to byl první zápas. Chvíli to z něj padalo, ale určitě pokyny jsou vždycky, kdykoliv se mění golman, tak každý mužstvo to má, že se má hned na něj střílet.
1: Plzeň je v tabulce na 4. místě, v neděli bude hrát v Brně. Počasí. Ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno, během odpoledne se zatáhne na většině území. Na severozápadě a severu kraje s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Pocitově až o 6 stupňů chladněji. Povane mírný jihozápadní vítr, odpoledne a večer zesílí. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré, aby předpověď na stupně 2. Střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 188 u obce Kotouň na jižním Plzeňsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním, neprůjezdný je jeden pruh. A na dálnici D5 počítejte s kolonou od 7. kilometru ve směru na Prahu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dneska stáváte s Českým rozhlasem Plzeň, máme 5 minut po 7. hodině a přejeme vám příjemné páteční ráno. Po volbách se v čele některých obcí vymění dlouholetí starostové. Jaké to budou obce, dozvíme se v reportáži, kterou budeme vysílat chvilku po 7:45. Do té doby dáme slovo meteorologům a také se zeptáme dětí na to, kdo je to hypochondr.
3: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: Kdo je to hypochondr?
1: Nemocný člověk třeba.
2: Třeba krvácí.
3: Nejí zeleninu.
4: Že prostě si vymýšlí různě, tohle se mě bolí a co se mě bolí tady to.
5: Dělá hip-hop.
6: Je to třeba hippík.
7: Něco podobného jako DJ.
8: Nějaký mořský tvor.
9: Že se tak někdo jmenuje.
10: Pití nebo jídlo.
11: Nejsou to nějaké léky.
12: Učitel na hip-hop.
13: Třeba jméno nějaký kapely.

0: 7 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
0: My voláme Český hydrometeorologický ústav v Plzni, tam dnes po ránu slouží Tomáš Vejvoda. Vítám vás ve vysílání, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to počasí dneska po ránu vypadá z vašeho pohledu?
2: Tak momentálně je na obloze oblačno až polojasno, na horách je místy až zataženo a mlhavo. A ty teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 4 do 7 stupňů Celsia.
0: Jak se tak dívám na dnešní předpověď, tak nás čeká v podstatě podzimní den, už klasický.
2: Ano, je to tak, oproti těm předchozím dnům, to je výrazná změna. Ráno a dopoledne ještě očekáváme oblačno až polojasno, ale nejpozději kolem poledne začne té oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat, postupně až na zataženo. A večer se na severu a severozápadě kraje objeví i místy i slabý déšť. A ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 12 do 15 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 7 do 10 stupňů. A k tomu bude i celkem poměrně větrno. Povane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Takový tedy bude páteční den z pohledu meteorologa Tomáše Vejvody. Za zhruba hodinku a půl se spojíme znovu a zeptáme se i na víkendovou předpověď. Budete ji mít připravenou už tu dobu?
2: Jo, určitě.
0: Výborně,
2: určitě.
0: Tak se těšíme. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Plíšejov, Červené Poříčí nebo Švihov, to jsou některé z obcí, ve kterých končí jejich dlouholetí starostové. V čele obcí stály od 90. let. V těchto volbách už ale nekandidují. Jaké mají pocity a jak hodnotí desítky let své práce, to uslyšíte v Dobrém ráno za chvilku.

0: 8. Po těchto volbách, které dnes začínají, se v čele některých obcí vymění dlouholetí starostové. Do dalšího volebního období už nekandiduje třeba 72letý Jiří Červenka z Blížejova na Domažlicku. V čele obce stál 37 let, tedy už před sametovou revolucí jako předseda Národního výboru. Není ale jediným dlouholetým starostou, který funkci opustí. Vedení obce předá po volbách svému nástupci i 84letý Karel Karásek z Červeného Poříčí. Starostou byl 35 let.
1: No, abych pravdu řekl, tak já jsem rád, že už se to blíží ke konci a že zatím žiju.
2: Říká s úsměvem starosta Červeného Poříčí Karel Karásek ze Sdružení nezávislých kandidátů. Starostou je nepřetržitě od 1. listopadu 1991 a za tu dobu se v obci hodně změnilo.
1: V začátku těch 90. let jsme zajišťovali místo, aby měli hasiči kde cvičit, aby měli kde působit. Pak jsme dělali čistírnu odpadních vod, pak se dělala tady DPSka, budoval se spolkový dům a tak to jde dál a dál.
2: Co budete dělat vy teď?
1: Jako každý den, když přijdu domů, tak čekám na to, co mi řekne manželka, že mám dělat. No a takže to nebudu mít až odpoledne, ale budu to mít během celého dne.
3: Protože jsem dosáhl seniorského věku, takže už dostatečně dlouho signalizuju, že komunální volby se mě ve Švihově už týkat nebudou.
2: Skončí po volbách ve své funkci i starosta Švihova, 65-letý Václav Petrus ze Sdružení nezávislých kandidátů. Starostou je 28 let, tedy od roku 1998, předtím byl ještě 4 roky místo starostou. No a i Švihov má za sebou velkou proměnu.
3: Ve Švihově se nelze vyhnout povodní roku 2002 a to předznamenalo možná dalších 10 let, co se tady ve Švihově především řešilo. A jsem rád, že nejenom ty, kteří byli postiženi tou povodní, ale solidárně i ti, kteří tou povodní postiženi nebyli, tak byli pro, aby jsme věnovali to úsilí právě protipovodňovým opatřením a i náklady, aby teda pro příště Švihov už byl chráněn.
2: Tohle bylo asi takové to nejtěžší a třeba na co jste nejvíc pyšní?
3: Pícha předchází pád. Spíš řeknu tolik, že to, že jsem měl kolem sebe vždycky jak členy zastupitelstva, tak tedy kolegy na úřadě, tak to mi bylo velkou oporou.
2: Pro nadcházející volby v Červeném Poříčí se stavili jednu kandidátku, ve Švihově tři. Sklatovská Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes a zítra půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejenom své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda se má jejich vedení postavit proti stavbě větrných elektráren, které na jejich území plánují soukromí investoři. Jde o Kralovice a sousední Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku. Hlavní budovu knihovny města Plzně v ulici Bedřicha Smetany čeká proměna. Město spustí její dlouho očekávanou rekonstrukci. Pro veřejnost zůstane hlavní budova otevřená do 17. října. Čtenáři o služby knihovny města Plzně nepřijdou. Převezmou je další pracoviště v rámci celé městské sítě a předpokládá se i rozšíření otevírací doby obvodních knihoven. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. V Plzni pokračují dny pro duševní zdraví. Festival pořádá organizace Ledovec v kulturním prostoru Moving Station. Dnes ve 13 hodin začne beseda na téma pracovních míst bez bariér pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, uvedl ředitel Ledovce Petr Moravec. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. Ukrajinští vyjednavači přiletí dnes do Spojených států. Dva dny budou s americkou stranou jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy České Budějovice 4-1. Sparta prohrála s Kometou Brno 3-4 v prodloužení. A dnešní počasí: ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Během odpoledne se zatáhne na většině území. Na severozápadě a severu kraje s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 počítejte od 7. kilometru ve směru na Prahu s kolonou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ocenění rozšíření a modernizace Holíšovské školy, nové lavičky v blízkém okolí Blovic a rozhovory se sestrami Geislerovými a Martinem Stránským. To je náplň dnešní rubriky O čem se píše. Uslyšíte za chvilku, máme 3 minuty po půl osmé. Dobré.

Víte, že v Brdech nedaleko Míšova na jižním Plzeňsku najdete Atom Muzeum Javor 51? V někdejším přísně střeženém bunkru si prohlédnete třeba jadernou minu, vážící 80 kg, nebo osudový rozkaz amerického majora pro svržení bomby na Hirošimu. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: se píše.
1: Máme stavbu roku, máme cenu veřejnosti a především máme krásnou školu, která bude sloužit dalším generacím holíšovských dětí. Píše se v Holíšovském zpravodaji. Přístavba základní školy v Holíšově získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2025 v kategorii Novostavby budov a vyhrála také v hlasování veřejnosti. Investice města do areálu školy pokračují a v nejbližší době například bude dokončena kompletní hydroizolace školní budovy. Chystá se i výměna klecových šaten za šatní skřínky, které dětem víc vyhovují. Blovická radnice nechala nově umístit lavičky na vybraná místa v okolí Blovic, která jsou ideální pro krátký odpočinek a příjemné zastavení. Lavičky jsou určeny turistům i místním obyvatelům, kteří si chtějí během procházky nebo výletu na chvíli odpočinout a zároveň si vychutnat krásné výhledy na krajinu Blovicka. Jedná se o přírodní lavičky z masivu, vyrobila je místní truhlářská dílna a jejich usazení v terénu realizovala blovická stavební firma. Kde konkrétně se nacházejí, to se dozvíte z Blovických novin. Nový dokumentární film Dvě deci tuše přivedl Aňu a Ester Geislerovi k nejosobnější spolupráci v dosavadní kariéře. Film vypráví příběh jejich zesnulého otce Petra Geislera, uznávaného japanologa, kaligrafa a novináře. Natáčení se stranám dalo nové poznatky o jeho profesním působení a originální tvorbě, ale i hlubší pochopení rodinné dynamiky. Dočtete se v článku na našem rozhlasovém webu plzeň.rozhlas.cz. Mimochodem rozhovor se sestrami Geislerovými, který jsme pořídili na festivalu Finále, uslyšíte v našem vysílání dnes po 10. hodině. Co pro vás chystáme dál, tak teď to bude Eros Ramazzotti, potom už předpověď počasí na dnešní den a také telefonická soutěž. Máme pro vás hezkou povídkovou knížku.

0: Slunce vyšlo 11 minut po 7 hodině, zapadá v 18.21 a teď je 7:45.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno, kolem poledne se začne od severozápadu postupně zatahovat, k večeru a večer už očekáváme na většině území zataženo. Na severozápadě a severu kraje se může vyskytnout s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia, mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, během odpoledne a večera bude zesilovat. Rozptylové podmínky dnes většinou velmi dobré a biozátěž střední na stupni číslo 2.
1: Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Tak máme za sebou skupinu Čenasky a Stížnost. Doufám, že si nikdo nebude stěžovat ohledně dnešní ranní soutěže, protože jsem vybral takovou, řekněme, zeměpisnou otázku. A to proto, že budeme hrát o knížku, která se jmenuje Nebe mělo modrou. Je to poetický román českého autora Tomáše Sedláka, který vyšel v roce 2024 v nakladatelství Bohemica Books. Sledovat můžete život běžného New Yorkčana, kterého řada nečekaných událostí donutí poněkud přehodnotit dosavadní život. Tolik tedy o knížce, kterou můžete vyhrát, a protože řeč je o New Yorkčanovi, který je hlavní postavou této knížky, tak se ptám na New York. Je to velmi jednoduché. Která řeka tímto městem protéká?
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: Tak padlo telefonní číslo a teď už je důležité, aby padla správná odpověď. To je, myslím, velmi důležité v soutěži. Haló, haló, jste ve vysílání, dobrý den. Musíte si stišit rádio, jinak se spolu bavit nemůžeme, bohužel. Tak ještě to zkusíme chvilku. Ne, slyším tam sebe. Tak nic, musíme dát prostor někomu dalšímu. Nedá se nic dělat, prosím, stište si rádio, poslouchejte to, co máte ve sluchátku. Je to velmi, velmi důležité, jinak se prostě nemáme šanci spojit a není možné se dopracovat ke správné odpovědi. Tak, teď dostanete slovo vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Hanko.
0: Tak Hanko, která řeka protéká New Yorkem? Chcete nějaké možnosti? Prosím ještě jednou.
2: Máme nějaké možnosti?
0: Ano, ptám se, jestli chcete možnosti, takže je chcete.
2: Ano.
0: Dobrá, tak si vyberte. Orinoco, Mississippi, Niagara, Hudson.
2: Tak Hudson.
0: Tak Hudson, dobře. Je to správně, Hudson je jasná, správná odpověď. Konec konců i v jednom americkém filmu Tom Hanks vlastně přistává v New Yorku na řece Hudson. Možná i to vám pomohlo. Nebo jste se dívala někam na internet, přiznejte se, Hanko.
2: Mám se přiznat, dívala jsem se na internet.
0: Dívala jste se na internet, ale přesto jste si nechala dát možnosti. To jsou věci tedy. Tak jistota je jistota, vidíte. Dobrá, tak gratuluju, knížka je samozřejmě vaše. Hezky se do ní začnete. Do podzimních večerů si myslím, že je to naprosto ideální. Mějte se krásně a nashledanou.

Dnešní špalíček lidových písní, který vysíláme v podvečer v 6:30, bude plný lidových jídel našich předků na Plzeňsku. Ta jídla mají název, nebo názvy, to vám řeknu, roháč, bác, hluchec, lepenice nebo pejra prout. To vše ve špalíčku dnes určitě probereme s lidovými písničkami a taky s Michalou Vondráčkovou. Já myslím, že je to dobrá upoutávka na dnešní pořad, tak poslouchejte v 18:30. Chystáme teď pro vás zprávy na 8:00 za 4,5 minuty.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Tam si chystáš hurvajs?
3: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
2: A co naše divadlo?
3: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
2: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
3: ITEP.plzeň.cz.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Dny pro duševní zdraví v Plzni nabídnou besedu o zaměstnávání handicapovaných lidí. Zpočátku bude většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo, teploty do 15 stupňů. Pěkný pátek, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin. Zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
6: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
4: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. V Plzni pokračují dny pro duševní zdraví. Festival pořádá organizace Ledovec v kulturním prostoru Moving Station. Letošní ročník je zaměřený na osobní příběhy lidí v těžké životní situaci. Dnešní program přiblíží ředitel Ledovce Petr Moravec.
7: Kolegové představí téma pracovních míst bez bariér pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním a na tomto setkání nás seznámí s výsledky jejich vlastního interního výzkumu zaměřeného na zkušenost lidí s duševním onemocněním v zaměstnávání a rád je doplní o nové podněty přímo z praxe.
4: Beseda začne ve 13 hodin. Zítra na Světový den duševního zdraví na festival naváže dobročinný koncert v divadle pod lampou. Specialisté z 9 zemí Evropy zjistili tento týden při společné kontrolní akci na dálnici D5 u Plzně závady téměř u třetiny přepravců, kteří převáželi nebezpečné látky. Na odpočívce u Šlovic na 83. kilometru D5 zkontrolovali 55 vozidel, z toho u 17 našli závady. U 5 přepravovaných nákladů byly chyby natolik vážné, že inspektoři řidičům zakázali pokračovat v jízdě. Na místě také rozdali kauce a pokuty za více než 55 tisíc korun. V 10 případech se bude o pokutách rozhodovat ve správním řízení, jak vyplývá z informací inspekce silniční dopravy, která se za Česko akce účastnila. Norský Nobelův výbor dnes dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí nebo organizací. Jména nominovaných nejsou veřejně známá.
5: Sport.

0: Hokejisté Plzně porazili v Tip Sport Extralize České Budějovice 4-1 a jsou v tabulce nově čtvrtí. V dalším utkání v předehrávce 9. kola pražská Sparta doma podlehla Brnu 3-4 v prodloužení.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno, během odpoledne se zatáhne na většině území. Na severozápadě a severu kraje s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Pocitově až o 6 stupňů chladněji. Povane mírný jihozápadní vítr, odpoledne a večer zesílí. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré, aby o předpověď na stupni 2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzni v ulici Francouzská třída havarovalo osobní auto s motorkou, probíhá vyšetřování nehody. Na dálnici D5 se od Drahelčic ve směru na Prahu tvoří kolona, zdržení pro osobní auta je až 50 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď po 8 hodině posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Máme pro vás samozřejmě předpověď počasí od meteorologů. Také vzpomeneme na Jiřího Krampola prostřednictvím rozhlasového archivu. No a už za chvíli tu máme téma, jak staré jsou nejstarší stromy. Je to otázka, na kterou bude hledat odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Slovo dostane Martin Písařík. No a já vám přeju příjemný páteční den a ještě jeden pokyn od Petra Muka. Neusínej.
1: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Máme 9:45.
1: Počasí.
0: Teď ráno a dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno, kolem poledne se začne od severozápadu postupně zatahovat a k večeru a večer už očekáváme na většině území zataženo. Na severozápadě a severu kraje se může vyskytnout s menší pravděpodobností i slabší déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu během odpoledne a večera bude zesilovat. Rostlinné podmínky většinou velmi dobré a biozátěž střední stupeň číslo 2. Za necelou půl hodinu voláme Český hydrometeorologický ústav a zeptáme se i na předpověď na víkendové dny.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Mor nebo hněloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařským a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev, a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemušenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemušenská uzenina CZ.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí taky obsazení třetiny Senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Plzeňský kraj nasadí na vybrané regionální tratě 12 elektrobateriových vlaků. Na jejich provozování se dohodl s dopravcem Arriva, a to od roku 2030 na dalších 15 let. Do té doby ale bude nutné některé tratě upravit nebo vybudovat. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku upravili projekt revitalizace Dolního náměstí. Radnice reagovala na připomínky obyvatel z veřejného projednání. Náměstí dostane nový vodní prvek v úrovni dlažby, dobíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola a zastínění. Součástí prací bude také přeložení a oprava kanalizace pod povrchem, aby nebylo nutné do nového náměstí v budoucnu znovu zasahovat. Hasičům se podařilo vyprostit kamion zaklíněný pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Nákladní auto, které převáží vrtnou soustavu, uvolnili až hodinu před čtvrteční půlnocí pomocí dvou vyprošťovacích tanků a připojenému externímu hydropohonu. Ulice je i nadále neprůjezdná. Kdy se podaří ulici zprůjezdnit, není zatím jasné. Kvůli zásahu musela do hlavního města přijet speciální technika z Plzeňského a Olomouckého kraje. Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou. A ještě počasí. Dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Během odpoledne se zatáhne na většině území. Na severozápadě a severu kraje s menší pravděpodobností i slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Francouzská třída u křižovatky s ulicí Strnadova havarovalo osobní auto s motorkou. Probíhá vyšetřování nehody. Na dálnici D5 se od Drahelčic ve směru na Prahu tvoří kolona. Zdržení pro osobní auta je až 50 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už jste si někdy dali brýle do lednice a pak je dlouhé hodiny nemohli najít? Tomu, co všechno dovede náš mozek, se často podivujeme. Speciální kategorií, která bývá často terčem vtipů, je paměť. Pár vlastních zážitků, kdy si v našem zábavném pořadu připojil Jiří Krampol. A za chvilku je uslyšíte.

Víte, že Rabštejn nad Střelou je nejmladší a nejmenší historické město v Česku? Leží v kaňonu řeky Střely a točily se tu filmy Cesta z města nebo Šťastný smolař. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Se zapomínáním máme zkušenosti všichni, i dalším generacím po nás budou určitě dost povědomé situace, o které se s námi před lety podělil herec Jiří Krampol.
1: Já jsem se domníval, že skleroza je věc, která se týká všech ostatních, jenom ne mě. Jel jsem v autě, zazvonil mobil, tam se ozval můj spolužák, s kterým jsem chodil do školy jako malej, takže se známe celý život. Teď dělá produkčního v televizi a povídá, hele, mám pro tebe super roli v dabingu, já pám, to je skvělý, akorát prosím tě, já nemám s sebou ten diář, jestli můžu časově, můžu tě zavolat tak za 20 minut zpátky, on pá, jasně. Tak jsem přišel domů, vzal jsem ten diář, vzal jsem telefon, pám, zavolám ho zpátky. Koho? Zavolám zpátky pro Krista pána, jak se ten chlap jmenuje. Má takový ptačí jméno. Strnad, drost, koňadra, orl, čáp, pelík. Všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, jsem vyjmenoval. Víte, jak se ten chlap jmenoval? Kučera. Tak jsem to vyprávěl paní Zázvorkový, s kterou jsem tý době dělal nějakou televizi, ta se šíleně chechtala a povídala, z toho si nic nedělej. Já jsem zase 2,5 roku hledala hodinky. Nemohla jsem je najít a víš, kde byly ty hodinky? Byly nalepený na mase v lednici na mrazáku. Tak jsem to povídala jednomu kolegovi v divadle, který je stejně starý jako já. Ten se chechtal a povídá, ale kde pak, Steluš, to ještě není skleróza, to je teprve roztěkanost. Já mám čistou sklerózu. Mně povídala manželka, Tondo, podívej se do koupelny, jestli hoří karma. Tak jsem přišel do koupelny. Vám si, no jo, Tondo, ale co je to karma?
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve 8:45 a 1 minutu voláme Český hydrometeorologický ústav v Plzni, jmenovitě Tomáše Vejvodu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdybyste nám, jak jsi řekl, pár slov o dnešním počasí, co nás čeká?
2: Tak ráno a dopoledne očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, jen na horách bude místy až zataženo. Během dne však bude té oblačnosti od severozápadu postupně přibývat, postupně až na zataženo, a k večeru se na severu a severozápadě kraje lokálně objeví i slabý déšť. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách to bude od 7 do 10 stupňů a k tomu bude i poměrně větrno, povene mírný jeho západní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Rád bych ještě využil toho, že jsme ve spojení a naznačil jste něco málo na víkend. Čekají nás nějaké změny v sobotu a v neděli?
2: Tak zítra bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou ty srážky ustávat a od severozápadu se začne oblačnost postupně protrhávat. A ty nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia. No a v neděli pak očekáváme většinou oblačno, jen přechodně až polojasno, a lokálně se vyskytnou přehánky, a to zejména v horských oblastech. Maxima budou opět podobná, většinou se budou pohybovat od 10 do 14 stupňů Celsia.
1: Říká Tomáš Vejvoda o počasí ne na dnešek, ale také na sobotu a neděli. Děkujeme za informace o počasí a přejeme příjemnou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory. Nebo se můžete zapojit do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň, jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Pokým krás.

za 8 minut bude 9, tohle byla skupina Elán, další písničky a informace má pro vás v dobrém dopoledni kolegyně Michaela Vondráčková. Stanislav Jurík vám přeje hezký den a příjemný víkend. Naslyšenou.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Povinná praxe klinických psychologů by mohla být kratší. Lidé mají o víkendu poslední možnost využít cyklobusy. Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo, ojediněle slabý déšť. Teploty do 15 stupňů. Hezké páteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to Ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
2: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
0: Cyklobusy Plzeňského kraje vyjedou v sobotu a v neděli v této sezóně naposledy. Jak uvádí organizátor dopravy v regionu společnost Poved, cestující můžou díky cyklobusům navštívit několik míst.
3: Zavedeným linkám patří především šumavské cyklobusy, například z Domažlic přes Klatovy a Prášily na Kvildu nebo z Plzně na Modravu. K dispozici jsou taky linky na Přimdu nebo do Nečtin. Letos poprvé slouží jako cyklobusy trasy Stachova do německého Tischenreutu a z Plané do Knížecí Huti. Ze západních Čech Petra Kosová, Český rozhlas.
0: Jízdní řády jednotlivých linek cyklobusů najdou zájemci na webových stránkách Integrované dopravy Plzeňského kraje. Obyvatelé Žihle na severním Plzeňsku budou hlasovat v místním referendu o tom, jestli mohou vyrůst na jejím katastru 2 větrné elektrárny, které by tam chtěla postavit skupina ČES. Kromě Žihle se bude hlasovat během komunálních voleb i v Kralovicích a Kožlanech na severním Plzeňsku a ještě v Měčíně na Klatovsku. Všichni starostové uvedli, že jejich oblasti nejsou ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají tyto stavby získat ve zrychleném režimu stavební povolení do 1 roku. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno, během odpoledne se zatáhne na většině území. K večeru ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10, pocitově až o 6 stupňů chladněji. Povane mírný jihozápadní vítr, odpoledne a večer zesílí. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V obci Domaslav na Tachovsku dejte pozor na nehodu osobního auta s chodcem. V Plzni v ulici Francouzská třída u křižovatky s ulicí Strnadova probíhá vyšetřování nehody osobního auta s motorkou a na dálnici D5 od Drahé

0: Vlčic ve směru na Prahu. Počítejte s kolonou. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné páteční teď už dopoledne přejeme. Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Za námi už za chvilku přijde Mirka Kuncmanová, a to s inspirací na víkendové pečení. Také vám řekneme, co bude dál s muzeem historických vozidel Depo Moto Art v plzeňském Depu, kterému o půlnoci vypršela nájemní smlouva. Z muziky teď třeba Lucie Bílá a hned potom Iveta Bartošová. Přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: A jak jsme slíbili, Mirka Kuncmanová už je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dneska to vypadá na takové příjemné a hlavně voňavé víkendové pečení. Co
2: přesně
1: to bude?
2: Tak. Tak jsme se z horkého léta téměř nepozorovaně přenesli do podzimu. Je čas švestek, jablek a dalšího ovoce, ale také zelí, brambor a jiné podzimní zeleniny. Bylo by neodpustitelné, abychom si z národního ovoce švestek nepřipravili něco dobrého. Ten koláč, to je taková klasika, ale dnes si uděláme koláč s neobvyklou drobenkou.
1: Tak jak bude neobvyklá, to se asi dozvíme za chvilku, čili co budeme potřebovat?
2: Tak suroviny na to těsto jsou 170 gramů polohrubé mouky, 130 gramů hladké mouky, 50 gramů cukru, může to být moučkový nebo krupice, dále 20 gramů droždí, zhruba 120 ml mléka, 50 ml oleje, jedno vejce a sůl. Budeme také potřebovat tvarohovou nádivku a na tu si připravíme 50 gramů měkkého tvarohu.
1: 50 opravdu?
2: 500, tak. Pardon, půl kila, ano, děkuju. Takže ještě jednou, 500 gramů měkkého tvarohu, 70 gramů moučkového cukru, jeden vanilkový cukr, dva žloutky a citronovou kůru. No a na tu zmíněnou drobenku 50 gramů hrubé mouky, 50 gramů perníku na strouhání, 50 gramů cukru, nejlépe takového toho hnědého třtinového, a 50 až 70 gramů změklého másla a také jednu kávovou lžičku mleté skořice. No a samozřejmě, když to bude švestkový koláč, tak musíme mít alespoň půl kila dobrých vyzrálých švestek.
1: Dobře, tak já zopakuji suroviny. Potřebujeme 170 gramů polohrubé mouky, 130 gramů hladké mouky, 50 gramů cukru, může to být buď moučkový anebo krupice, také 20 gramů droždí, zhruba 120 ml mléka, 50 ml oleje, jedno vejce a sůl. A teď tedy tvarohová nádivka, potřebujeme 500 gramů měkkého tvarohu, 70 gramů moučkového cukru, jeden vanilkový cukr, dva žloutky a citronová kůra. No a ještě tedy drobenka, na tu nesmíme zapomenout. Ano. Tak na drobenku 50 gramů hrubé mouky, 50 gramů perníku na strouhání, 50 gramů cukru, říkali jsme, že nejlépe ten hnědý třtinový,
2: ano.
1: Dále 50 až 70 gramů změklého másla, lžička mleté skořice, no a samozřejmě švestky, alespoň půl kila si
2: alespoň
1: připravíme.
2: Tak, přesně.
1: Všechno jsme to shromáždili a
2: je toho
1: můžeme
2: hodně
1: se dát
2: dneska
1: do práce. No dneska to nevypadá na úplně lehké i časově asi pečení, ale ten výsledek.
2: No právě. Já musím říct, že nejlepší je takový vlažný ten koláč.
1: Tak pojďme na
2: takže
1: ten postup.
2: Jdeme na postup. Zdroždí několika lžic teplého mléka, několika lžic mouky a lžičky cukru, připravíme kvásek, který necháme na teplém místě skynout. Do mísy prosejeme mouku, přidáme cukr, olej, sůl, vykynutý kvásek. S bílým vlažným mlékem, do kterého jsme rozkvedlali vejce, zaděláme těsto, které dobře propracujeme. Povrch těsta poprášíme moukou a na teplé místě necháme vykynout. Než těsto vykyne, připravíme tvarohovou náplň tak, že utřeme žloutky s cukrem a postupně vmícháme nejlépe prolisovaný tvaroh. Nakonec přidáme vanilkový cukr. Švestky opláchneme, necháme oschnout a pak je rozpudíme a vypeckujeme. Z toho vykynutého těsta vytvoříme bochánek a přineseme ho na tukem vymazaný plech. Do tenka ho vymačkáme po celé ploše plechu. Potom ho stejnoměrně namažíme tvarohovou nádivkou, poklademe připravenými švestkami a posypeme drobenkou. Pečeme ve středně vyhřáté troubě při 150 stupních zhruba 40 minut. Stupně a délka pečení je samozřejmě závislá na typu a vlastnostech trouby. Já ještě musím zmínit, jak si připravíme tu drobenku. Mouku, nastrouhaný perník, cukr, skořici a máslo dobře rukou promneme, aby vznikla drobivá hmota. Jak už jste říkala, ta celková doba přípravy je trošku delší, zhruba tak 2,5 hodiny. Já tady mám ještě takovou poznámku, že ještě horký koláč můžeme pokapat rozehřátým máslem s trochou rumu a pocukrujeme.
1: Musí to krásně vypadat, krásně vonit, ale, asi musí být hned pryč.
2: No, to je pravda, to je takový, jak říkal Kája Mařík, jde to rovnou do ledvin.
1: Dobře, tak to je tedy švestkový koláč s perníkovou drobenkou od Miriky Kuncmanové. Recept bude opět k dispozici na našich webových stránkách
2: s
1: fotografií. No a my se budeme těšit zase příští týden.
2: Já se také těším.
1: Co to bude?
2: No, určitě budou fazole.
1: Fazole. Takže dneska švestkový koláč, příští týden fazole. Těšíme se a děkujeme.
2: Já také děkuju. Naschledanou.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes máme pátek, což už je vlastně takový malý víkend a kam můžete vyrazit, vám poradíme právě teď. Divadlo Alfa v Plzni dnes od 18 hodin uvede premiéru představení Dlouhý, široký a bystrozraký. V Plzni dnes začínají Havelské trhy. Od 15, 16 a 17 hodin zahraje trio Traktůrek. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do 15. října. Ve společenském areálu Mže v Tachově se v podání zpěváků z české muzikálové scény uskuteční muzikálový koktejl. Začátek je v 19 hodin. Dům dějin Holíšovska láká od 18 hodin na historickou přednášku Magdaleny Dvořákové na téma Železnice na Holíšovsku. Lokecký kulturní dům Dvorana má od 19 hodin na programu koncert folkové kapely Nezmaři, známé více hlasými vokály. A diváci Ašského kulturního centra La Ritma dnes uvidí hru Žena, která uvařila svého manžela. Příběh nejen o Kennetovi, který prochází krizí středního věku a kterému se vymkla z ruky milostná aféra, začíná v 19 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Víte, že Padrčské rybníky jsou jednou z nejcennějších součástí chráněné krajinné oblasti Brdy? Vyskytuje se tu řada chráněných živočichů. Hnízdí tady orel mořský, čáp černý nebo volavka popelavá a žije tady i vydra. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Řada nejasností panuje v současné době kolem plzeňského muzea Depo Moto Art. Jedná se o unikátní sbírku historických aut, motorek nebo bicyklů, doplněnou o umělecká díla. Exponáty shromáždil nadační fond Plzeň sobě v Cukrovarské ulici v plzeňském depu v bývalé trolejbusové hale, kterou v průběhu let opravil. Tuto halu vlastní město Plzeň, které ji nadačnímu fondu před lety půjčilo, později pronajalo. No jo, ale nájemní smlouva o půlnoci bez prodloužení skončila. Nadační fond Plzeň sobě tedy ode dneška nemá právo halu užívat. Na místě je teď také náš reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak Lukáši, je tam tedy stále muzeum Depo Moto Art?
1: Od včera se tady nic nezměnilo, takže můžu říct, že muzeum tady stále je a mám potvrzeno, že v 10 hodin otevře.
0: Můžeš prosím shrnout, co je předmětem sporu, co se v celé věci odehrálo?
1: Je to dost takové složité, zamotané, pokusím se to zjednodušit. Nadační fond Plzeň sobě zhruba před deseti lety získal do Plzně do výpůjčky v té době už nevyužívanou trolejbusovou halu s tím, že ji opraví, skolauduje a vybuduje v ní muzeum historických vozidel. Smlouva byla prodlužována, protože provozovatel muzea ne všechno splnil, což on sám nerozporuje. V roce 2023 na místo výpůjčky město halu nadačnímu fondu Plzeň sobě pronajalo, a to za zvýhodněné nájemné, a to do října 2025. Nájem pak byl ještě o rok prodloužen do 8. října letošního roku, tedy do včera. Důležitý moment v celém příběhu nastal letos 26. března. To totiž plzeňské zastupitelstvo schválilo, že smlouva může dál pokračovat další roky, ale stanovilo nájem přibližně 3 miliony korun ročně, tedy pětkrát víc, než byl nájem dosud. No ale druhá strana v té době tu smlouvu zatím nepodepsala.
0: Jak to vedení Plzně zdůvodnilo?
1: Tvrdí, že nájemce nadační fond Plzeň sobě účetně nedoložil, kolik do opravy přesně investoval a že porušil smlouvu s městem. Plzeň halu pronajala nadačnímu fondu, vstupné v muzeu ale vybírala firma Depo Moto Art SRO. Místo zvýhodněného nájemného pro neziskovou organizaci, tak město na základě znaleckého posudku stanovilo nájem odpovídající nájmu pro firmu, která dělá výstavnictví. 24. září k tomu město Plzeň vydalo prohlášení.
2: Ačkoliv město Plzeň vnímá sbírku vozidel jako hodnotnou, je nepřípustné, aby tolerovalo porušování uzavřené smlouvy ze strany nadace a jeho představitelů. Jak již bylo veřejně uvedeno, podle dostupných podkladů prostory minimálně po část období nevyužívala a výstavy nepořádala nadace jako taková, ale soukromá SRO, kterou s nadací personálně propojuje osoba Romana Jurečka. Tato SRO užívala prostor za zvýhodněných podmínek, které měl čerpat nadační fond. Město Plzeň zároveň upozorňuje, že nájem je určen posudkem pro skolaudovaný účel – výstavnictví, tudíž nejde o nájem pro komerční prostor, jak tvrdí zástupci nadačního fondu. Znalec stanovil cenu právě pro daný účel.
1: Předseda správní rady nadačního fondu Roman Jurečko, který je zároveň i jednatelem firmy Depo Moto Art SRO, vysvětlil, jakou roli tato firma v muzeu hrála nebo hraje.
3: Dělá na příkaz věci pro nadaci. Od výstavy počínaje něco koupit, najmou lidi, aby vybírali to vstupné. A zdálo se nám jednodušší, když tato firma, její obrat byl z toho, že vybírala vstupné na svůj účet. Ona si všechny věci, které měla v nákladech, ale jenom věci, které měla v nákladech jakoby od té nadace, ty příkazní, tak vzala a z toho si je buď zaplatila, anebo kdyby byl přebytek, tak formou daru ty peníze vrací zpátky nadaci. Ale ta firma, protože to je 2 roky, tak skončila v hluboké ztrátě.
0: Lukáši, kam ten spor tedy dospěl?
1: Tato záležitost se dostala v září znovu na zastupitelstvo města Plzně, ale nějak se ten spor neposunul. Provozovatel muzea potom oznámil, že v muzeu nevybírá vstupné a lidé mohli podepsat petici na jeho zachování. Dodatek o prodloužení nájemní smlouvy na městskou halu s nájemným zhruba 3 miliony korun ročně nadační fond Plzeň sobě ale nepodepsal. Takže to bylo pouze jednostranně stanoveno tedy zastupitelstvem. Smlouva s městem městem tedy skončila. Už včera ráno, jak jsem tu byl, tak přijel zástupce města halu převzít na základě předávacího protokolu. Ráno, jak mi bylo vysvětleno, už proto, že předání tak velkého objektu je opravdu záležitost na několik hodin. Nicméně našel tady halu plnou exponátů, tedy nikoli prázdnou, a k předání tedy nedošlo. Nadační fond, slovy předsedy správní rady, podal na město žalobu, ponechá muzeum dál otevřené a je si vědomí sankcí vyplývajících ze smlouvy. Podle vyjádření města Plzeň ale ode dneška nemá nadační fond k předmětným nemovitým věcem užívací titul. Ode dneška užívá nemovité věci tedy bez právního důvodu. Spor je teď, jak to tedy z toho všeho vyplývá, v rukou právníků obou stran. No a my ho budeme dál sledovat.
0: Z plzeňského depa 2015 se nám právě teď přihlásil Lukáš Milota. Lukáši, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yalea. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
2: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
1: V neděli se poběží 136. ročník. Na startu je jen 10 koní. Kulatou šedesátku má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. Dopravce Arriva nasadí v Plzeňském kraji v příštích letech 12 nových elektrobateriových vlaků. Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo, ojediněle slabý déšť. Teploty do 15 stupňů. Pěkné dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Na regionální tratě v Plzeňském kraji vyjedou v příštích letech elektrobateriové vlaky. Dopravce Arriva s nimi počítá pro tratě Plzeň Domažlice, Bezdružice Radnice nebo Příkosice Heřmanova Huť. Ředitel Arriva vlaky Jiří Nálevka vysvětluje, v čem je právě typ elektrobateriových vlaků výhodný.
2: Toto řešení principálně je výhodné pro nabídku přímých spojení z regionálních tratí do center, kde většinou my ty hlavní tratě do center máme elektrizovány, ale ty přípojné regionálky typu právě tratě na Příkosice elektrizovány nejsou a takový postup jde efektivnější, protože ušetříte vlastně za ty peníze, které byste museli dát za elektrizaci.
0: S nasazením nových vlaků počítá dopravce v roce 2030. Dnes a zítra budou lidé vybírat nové obecní zastupitele a v některých regionech i nové senátory. Hlasovat je možné dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin v obvyklých volebních okrscích. V některých místech ale musí voliči počítat se změnami, například v Tachově. Volit už nebudou ve 14, ale nově ve 13 místnostech. Díky novele zákona o správě voleb se mění taky spádovost a někteří lidé tak půjdou volit do jiné místnosti. Změny jsou podrobně popsané na webových stránkách Tachova.
3: Volební místnost prvního okrsku se z bývalé Národní fronty ve Štadrotské ulici, kde je nově denní stacionář, přestěhovala do sídla správy údržby a majetku Tachov v Sokolovské ulici. Volební místnost v druhém okrsku už nebude v depozitáři Muzea Českého lesa. Nově půjdou lidé volit do sportovní haly v Pobřežní ulici. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas. Sport.
0: Na mužském turnaji v Šanghaji postoupil Dalibor Svrčina do druhého kola po třísetové výhře nad Britem Noriem. Vít Kopřiva naopak skončil po porážce s Belgičanem Bergsem 3-6 a 1-6.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno, během odpoledne se zatáhne na většině území, k večeru ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10, pocitově až o 6 stupňů chladněji, fouká mírný jihozápadní vítr, odpoledne a večer zesílí, rozptylové podmínky většinou velmi dobré, aby o předpověď na stupni 2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Karlovarské ulici za mostem generála Petna směrem do centra dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. V obci Domaslav na Tachovsku probíhá vyšetřování nehody osobního auta s chodcem a na dálnici D5 od 7. kilometru u Drahelčic ve směru na Prahu počítejte s kolonou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a 4 minuty, s vámi je stále Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Radek Havránek je muzikoterapeut a pedagog. Rozhovor právě s ním vám nabídneme za chvilku. No a pak se také podíváme, jak probíhá příprava volebních místností. Jak víte, otevřou se dnes

0: ve 14 hodin. Tak i nadále přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Michal David dospíval, máme 10 hodin a 10 minut a teď už slovo bude mít Iva Kokešová a její host.
1: Radek Harvánek je muzikoterapeut a pedagog, hraje na saxofon, kytaru, klavír i bicí, pořádá kurzy bubnování a vede velice temperamentní kapelu Balkán Party Band. Radek Harvánek je naším dnešním hostem. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme začít nějakou vaší osobní vizitkou. Já jsem teď řekla, co všechno děláte a co všechno umíte. Jak jste se k tomu dostali? Jaká byla ta vaše cesta až k tomu, co teď děláte?
2: Tak já jsem vlastně začínal jako houslista. Hrál jsem 8 let v základní umělecké škole a potom takovými schodami náhod jsem začal hrát na saxofon. Když jsem začal studovat na Gimplu, tak jsem tam založil kapelu. A vlastně v té kapele to bylo takové docela zajímavé, že my jsme tam jakýmsi způsobem zažívali takovou muzikoterapii už tehdy. Bylo to takové odreagování. Tehdy jsem si myslel, že to je vlastně ta pravá muzikoterapie, ale neměl jsem o tom zatím nějaké povědomí. Chtěl jsem už tehdy nějakým způsobem začít pomáhat tímto způsobem lidem a bylo to jenom v zásadě taková myšlenka, prvotní myšlenka, která potom dalších 10 let spala, ale určitým řízením osudu se nakonec stalo, že jsem tedy začal opravdu tu muzikoterapii dělat.
1: Vy jste ten obor i studoval?
2: Ano.
1: Kde?
2: Já jsem studoval v Olomouci. Náš kolega Jiří Kantor tak vytvořil magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Takže když jsme o tomto slyšeli, tak jsme hned my kolegové tady z Plzně, co jsme asi 3 muzikoterapeuté, tak jsme se tam přihlásili a podařilo se nám to nakonec dokončit.
1: Jenom se ještě vrátím na to gymnázium. Ta skupina, kterou jste tam měli, už asi neexistuje.
2: Ta už neexistuje, to bylo skutečně několik koncertů. Ta kapela se jmenovala Zbyl psa. A nebylo to, že bychom chtěli mlátit psy, ale bylo to o tom, že jsme ze dřeva stloukli takového maskota a vždycky jsme na tom koncertě ho před sebe dali. A bylo to takový náš maskot.
1: Já jsem říkala, na co všechno umíte hrát, co je ale pro vás hlavním nástrojem?
2: Ten hlavní nástroj je saxofon.
1: Je ten saxofon. Hmm. A ještě si občas zafidláte na ty housle, o kterých jste mluvil, že jste s nimi začínal.
2: Ty housle upadly v zapomnění, ale občas, když mám nějaké klienty zajímající se právě o housle, tak ty housle v muzikoterapeutické místnosti mám a nehraju na ně já, ale hraje na ně většinou můj klient a já ho doprovázím třeba na kytaru nebo na piano.
1: Pojďme si teď trochu definovat tu muzikoterapii. Já myslím, že posluchači mají povědomí, o čem to je, ale chci si to teď poslechnout i od vás.
2: Já bych to možná uvedl takovou definicí. Je to taková moje definice, že muzikoterapie je pravidelné setkávání terapeuta se svým klientem, kdy terapeut používá hudbu k tomu, aby pomohl svému klientovi v dosahování jeho cílů. A to důležité je to, že tam je pravidelné setkávání. To znamená, že to není o tom, že na koncertě zažije nějaký zážitek a cítím se potom lépe, ale že opravdu ten terapeut a jeho klient se setkávají pravidelně a vytváří se tam určitý terapeutický vztah, díky kterému potom ten klient roste, nějakým způsobem je podporován.
1: Já myslím, že se spoustu lidí domnívá, že muzikoterapie je určená lidem, kteří mají nějakou nemoc nebo nějaké postižení, ale to asi taky není správný výklad. Pro koho je muzikoterapie?
2: Tak muzikoterapie není určena jenom pro lidi s postižením, byť vlastně u těchto lidí tam dává největší smysl, protože je tam neustále na čem pracovat, jak bych řekl. Ale muzikoterapie může pomoci i lidem s depresí nebo lidem například v seniorském věku, kdy tam zase skrze tu hudbu dochází k tomu, že se ti lidé aktivizují, že se trénuje paměť skrze písničky. Takže opravdu ta cílová skupina je poměrně široká.
1: A je muzikoterapie vhodná i pro někoho, kdo se cítí být šťastný, spokojený, kdo má vyrovnaný život pracovní i soukromý? I tomu může něco přinést.
2: Já si myslím, že potom už se nejedná přímo o muzikoterapii, ale můžou to být takové jakési muzikoterapeutické relaxace, kdy ten člověk si třeba lehne na lehátko. Dneska existují takové harmonická lehátka, kdy to dřevěné podloží je opatřeno ještě strunami a ten terapeut mu hraje a zpívá.

0: To vám také, Radku, řeknu, že to spojení muzikoterapeut Radek Harvánek, to je dobrý jazykolam pro moderátora. Jestli pak vám taky někdo někdy řekne Havránek místo Harvánek.
1: Určitě, stává se to dost často, že mě třeba přijde i pošta, nebo respektive nepřijde pošta na poštu, protože lidé si to spletou a napíšou tam Havránek.
0: Ano, takže Radek Harvánek je naším dnešním hostem. Vy působíte v centru Na Dvorku v Plzni. Řeknete nám něco o této instituci?
1: Tak centrum Na Dvorku je fyzioterapeutické centrum, kde jsou fyzioterapeuté, dělají se tam masáže, jsou tam ergoterapeuté, dokonce i psychoterapeuté a já jsem tam v tom našem týmu právě jako muzikoterapeut.
0: Mm-hmm. Řekněte mi, jaké máte klienty, asi pravděpodobně nebudete moci být úplně konkrétní, ale popište nám některé z nich.
1: Tak mý klienti tvoří z 90% lidé s autismem. Mm-hmm. A já vlastně přijímám toho, kdo se ozve. Takže pokud přijde někdo s nějakými psychickými potížemi, teď mám člověka například s obsedantně kompulzivní poruchou, tak já ho vlastně přijímám a nějakým způsobem s ním hledám, co by pro něj mohlo být prospěšné. A potom s ním buď pracuji, anebo ho odesílám dál.
0: Vy pracujete vždycky jenom s jedním klientem na jednou, nebo třeba jsou tam někdy i dvojice, ne vždycky jeden na jednoho takzvaně?
1: Těch terapií je většina právě individuálních, ale mám tam také muzikoterapeutickou skupinu.
0: Mm-hmm. To je kolik lidí?
1: Jsou to čtyři lidé. Teď k nám vlastně přibývá ještě další člověk. Je to tedy pětičlenná skupina, která v průběhu času, co se scházela, tak vytvořila skupinu. Vytvořila hudební skupinu, která se sama nazvala a ta skupina se jmenuje Vlci za dvorku.
0: Dokázal byste mi teď nějak popsat, jak ta terapeutická hodina vypadá? Jak je dlouhá, jak se odvíjí, čím začíná, čím končí?
1: Tak ono to má nějaký proces. Já vlastně na začátku dělám s těmi klienty zakázku. Pokud je to dítě, které přichází do té muzikoterapie, tak se ptám zároveň rodiče, ptám se i toho dítěte, pokud je toho schopno. A potom na základě toho vytváříme určité terapeutické cíle. Ono to není jenom na základě toho, co si řekneme, ale na základě toho, jakým způsobem ta muzikoterapie probíhá. To znamená, když mi rodič třeba řekne, že něco potřebuje, ale to dítě se potom nějakým způsobem projevuje jinak, tak potom ty cíle kloubím z toho, co mi řekne ten rodič a co já vidím v té muzikoterapii. A vždycky ty aktivity se odvíjí od toho, jaké ty terapeutické cíle si zvolím.
0: Tak popište mi některou tu aktivitu, ať si to dovedeme představit úplně konkrétně.
1: Tak například, když přijde člověk s hyperaktivitou, například člověk, co má zároveň autismus, tak já se snažím skrze tu hudbu ho skontaktovat. Snažím se ho podpořit v tom, aby se mnou začal hrát. Když třeba to nejde skrz řečovou komunikaci, tak vlastně snažím se ho podpořit právě v té hudební komunikaci. Zároveň pokud má hyperaktivitu, tak se snažím s ním to napětí, které může pociťovat, například vybubnovat. To znamená, na začátku jsou tam bubny, bubnujeme spolu a potom se snažím ty aktivity vést za sebou tak, aby se postupně sklidňoval, aby nakonec třeba mohl skrze tu katarzi, skrze to bubnování, kdy se vlastně uvolní, tak aby se mohl taky zrelaxovat a odpočinout si.
0: Já jsem ráda, že jste se dostal na to bubnování, protože vy vedete také kurzy bubnování. To je zase něco úplně jiného a nesouvisí to s tou muzikoterapií. To je váš další obor, říkám to dobře?
1: Ano, ano. Já tam trochu ty muzikoterapeutické aktivity dávám, ale není to tak, že bychom měli terapeutické cíle pro tu skupinu, kterou vedu, ale ty cíle jsou opravdu potom takové jakoby víc hudební. Takže snažíme se rozvinout koordinaci těla, snažíme se nacítit na ty rytmy, aby jsme se naučili nějaký rytmus, aby jsme zažili to, že můžeme hrát společně v jednom rytmu a zažili nějaké společné, jakousi sounáležitost.
0: Naučíte každého bubnovat? Může se to naučit úplně každý? I úplné, omlouvám se, dřevo?
1: Já věřím tomu, že jo. Já věřím, že to lze, nicméně někdy je k tomu opravdu dlouhá cesta. Uvedu třeba příklad mého klienta, který hrál rok absolutně bez rytmu. A já jsem s ním v tom bezrytmu, v té bezrytmovosti, když to tak řeknu, byl právě ten rok. A z něho zůstal právě bubeník té naší muzikoterapeutické skupiny. Takže vlastně tato zkušenost mě přesvědčila o tom, že se každý může někam posunout.
0: Ještě mi řekněte, s kým se vám pracuje lépe, s dospělými nebo s dětmi?
1: Musím říct, že spíše s dětmi. Já se hodně věnuju těm dětem, takže i jsem na tu práci zvyklý a mě baví to, že ty děti jsou spontánní a dokážou člověka obdařit i nějakou energií, která se potom na toho terapeuta přenáší, takže on může mít takový jakýsi sekundární zisk.

0: Naším dnešním hostem je muzikoterapeut, pedagog a muzikant Radek Harvánek. A teď bychom asi posluchačům měli představit vaši knížku, která se jmenuje Příběhy písní z muzikoterapie. Co je to za knížku?
1: Tak tuto knížku jsme dali dohromady společně s našimi klienty. Ta původní myšlenka byla o tom, že já jsem chtěl udělat vzpomínkové CDčko na naše písničky, které jsme zkomponovali při muzikoterapii. A pak jsem si uvědomil, že jaksi nikdo už dneska nemá CD přehrávač a že by možná bylo lepší udělat nějakou jinou formu. Takže nás napadlo, že bychom mohli udělat knížku společně s QR odkazy, kde by si každý přes mobilní skener mohl právě ty písničky stáhnout.
0: Takže já otevřu knížku, něco se dočtu, mobilem si načtu QR kód a ono mi to tu písničku zahraje.
1: Přesně tak.
0: A to jsou písničky, které jste napsal vy nebo vaši klienti, je to tedy autorská muzika?
1: Ano, je to z 95% autorské a je to tak, že jedna z metod muzikoterapie je právě komponování. A mně se líbilo, že při komponování společně s klienty se můžeme dostat přímo k tomu tématu. A ta píseň je zároveň motivací k tomu, aby ti mý klienti znova a znova se k tomu dostávali, aby jsme na to mohli pracovat dál. A tak to vzniklo několik písniček právě v průběhu muzikoterapie. A ty písničky potom jsme nahráli a teď jsou v té knížce.
0: Takže jak vám můžu přijít na muzikoterapii? Vy mě dostanete ze stresu a z depky a ještě si u vás složím písničku?
1: Dalo by se to tak říct, ano. Pokud budete mít nějaké téma, které je pro vás těžké, anebo které je naopak pro vás blízké, tak my o tom můžeme společně složit písničku a potom se skrze to k tomu tématu vracet. A mám zkušenosti s tím, že vždycky na základě té písničky se ještě potom objeví nějaký další cíl, na kterém vlastně skrze tu písničku lze pracovat a který je k tomu relevant.
0: Tak a ještě na závěr našeho povídání jsem si nechala vaši skupinu Balkán Party Band. To je zase úplně něco jiného, velice temperamentní kapela. Jak dlouho funguje a jací muzikanti tam s vámi hrají?
1: Tak my jsme se dali dohromady roku 2017. Vlastně to byla trošku náhoda. Já jsem se tehdy potkal s Martinem Ulčem, hráčem na baskřídlovku a říkali jsme si, že bychom chtěli hrát na ulici. Tak jsme začali hrát na ulici, přepadávali jsme v uvozovkách různé bary, kde jsme buď potěšili místní osazenstvo, nebo nás naopak třeba vyprovodili zase pryč. Takže tímto způsobem potom nás lidi začali zvát na svatby, na různé koncerty a vznikla z toho regulérní kapela, která teďka funguje v obsazení saxofon, trumpeta, baskřídlovka, tuba. Máme i zpěváka a bubeňka na velký turecký buben Tapan.
0: Je to tedy ta, jak se někdy používá, balkánská dechovka? Mm-hmm. Dokázal byste to posluchačům teď nějak popsat? Je to opravdu velmi rychlé, hodně hlasité, řekla bych.
1: My to nazýváme balkánská dechovka v malém složení. Většinou na Balkáně jsou balkánské dechovky, které čítají 20-30 hráčů. My jsme to pro naše potřeby jaksi zkrouhli a jsme v 6 členech. Zjistili jsme, že to i tak bohatě stačí a že dokážeme ty lidi rozparádit i v tomhle složení.
0: Naším dnešním hostem byl Radek Harvánek, muzikoterapeut, pedagog a také vedoucí kapely Balkán Party Band. Radku, díky, že jste přišel. Mějte se hezky, ať se vám daří práce nejen v muzikoterapii, ale i v kapele a někdy příště zase naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání.

Víte, že Kozelka je stolová hora nacházející se severně od Nečtin na severním Plzeňsku? Je tu spousta skalních věží a pyramid, proto se jedná o největší horolezeckou lokalitu v Plzeňském kraji. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin a 45 minut do začátku komunálních voleb zbývají něco přes 3 hodiny. Města a obce dokončují přípravy na komunální volby. Volební místnosti se otevřou přesně ve 14 hodin. Nesmí v nich chybět státní znak, informace k volbám nebo urny umístěné za plentami. Jedna z volebních místností bude například v hasičské zbrojnici v karlovarské části Tašovice.
1: Tu zástěnu dáme tamhle k oknu.
2: Přípravu volebních místností má na starosti Vendula Nývltová z karlovarského magistrátu.
1: Prosím, dejte do ní poličku.
2: Co všechno musí být ve volební místnosti?
1: Součástí každé volební místnosti musí být zástěna pro tajnost hlasování, volební schránka, přenosná volební schránka, velký státní znak a nástěnka pro informování voličů.
2: Jsme v hasičské zbrojnici. Je tato místnost něčím jiná než ty ostatní?
1: A je menší než ostatní, které máme třeba v základních školách nebo v mateřských školkách. Volební schránku dáme do prostřed místnosti.
3: Víčko na to.
2: Volební schránky jsou ještě nezapečetěné?
1: Ano, volební schránky se zapečetí volební komise.
2: Volební místnosti už od pondělí připravuje tým asi 20 lidí. V Karlových Varech je celkem 50 volebních místností. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
4: V samotných komisích sedí 280 komisařů, z toho je 50 povinně zapisovatelů, což jsou úředníci magistrátu, a dalších 70 úředníků se účastní jako členové komisí.
2: I při letošních volbách je možné prokázat totožnost pomocí e-dokladu.
4: Každá komise má prostředek, který může ten e-doklad ověřit. Tam jenom tedy prosíme všechny, kdo je budou chtít použít, aby je aktualizovali nejpozději 48 hodin předtím, než půjdou volit. A doufáme, že to bude ten systém fungovat, včetně toho počátečního náporu, ve kterém minulý rok právě na chvíli selhal.
2: Volební místnosti se otevřou dnes ve 2 hodiny a budou otevřené do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. Město Touškov vzalo v potaz připomínky obyvatel a upravilo projekt obnovy Dolního náměstí. Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo ojediněle slabý déšť. Teploty do 15 stupňů. Příjemné páteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. Je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, uvedl Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Vědci ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují v unikátní proletové hale v Terezíně. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely. Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku upravili projekt revitalizace Dolního náměstí. Radnice reagovala na připomínky obyvatel z veřejného projednání. Aktualizovaný návrh počítá s vysázením 20 nových stromů, širokým zeleným pásem i novou akumulační nádrží s automatickou závlahou. Součástí prací bude také přeložení a oprava kanalizace pod povrchem, aby nebylo nutné do nového náměstí v budoucnu znovu zasahovat.
2: Podle webu města Touškova je projektová dokumentace hotová a radnice v současnosti dokončuje podklady pro povolovací řízení. Náměstí dostane nový vodní prvek v úrovni dlažby, dobíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola a zastínění. Z města Touškova na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: V Plzni pokračují dny pro duševní zdraví. Festival pořádá organizace Ledovec v kulturním prostoru Moving Station. Letošní ročník je zaměřený na osobní příběhy lidí v těžké životní situaci. Dnešní program přiblíží ředitel Ledovce Petr Moravec.
3: Kolegové představí téma pracovních míst bez bariér pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním a na tomto setkání nás seznámí s výsledky jejich vlastního interního výzkumu zaměřeného na zkušenost lidí s duševním onemocněním zaměstnávání a rád je doplní o nové podněty přímo z praxe.
0: Beseda začne ve 13 hodin. Sport. O prodloužení 100% bilance v 9. zápase Tipsport Extraligy zabojují hokejisté Třince v domácím utkání s Hradcem Králové v 17 hodin. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin mají Buly duely Kladno Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno, během odpoledne se zatáhne na většině území, k večeru ojediněle slabý déšť, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10. Fouká mírný jihozápadní vítr, odpoledne a večer zesílí. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biopředpověď na stupni 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Karlovarské ulici za mostnem generála Petna směrem do centra probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Projíždějte opatrně a na dálnici D5 od 7. kilometru u Drahelčic ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách v 11 hodin pokračuje naše dopolední vysílání, tedy vysílání rádia vašeho kraje. A v hodince předpolednem pro vás máme třeba turistické pozvánky na víkend. Věnovat se budeme i tématu asistované reprodukce a pochopitelně i na volební téma dojde. Konkrétně vám v naší volební vysvětlovně řekneme, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: A v našem dopoledním vysílání teď jedno zdravotní téma. Pokud se pár, který usiluje o založení rodiny, dlouhodobě potýká s neplodností, možná jeho další kroky budou směrovat do některého z center asistované reprodukce. Tam se dozví bližší informace, jak je možné jejich situaci řešit. Právě na téma asistované reprodukce hovořila redaktorka Anděla Blašková s lékařkou Renátou Krmíčkovou.
1: Je nějaký ideální čas, kdy přemýšlet o založení rodiny?
2: Ten čas je pořád stejný. Sice to vnímání dnešních generací je takový posunutý, ten trend, jako co bylo ve 30, je dneska ve 40, co ve 40, v 50, posouvá se nám sice ten věk dožití v relativně zdravém věku, ale bohužel ty reprodukční hodiny tíkají pořád stejně už po staletí a nejdůležitější je ten věk ženy, bohužel, ty jsou takové handicapované v tomto věku a optimálně to od těch 22 do těch 35 let, tam už by ta žena v těch 35 ideálně měla mít ty své reprodukční plány ukončené a měla mít ten počet těch dětí, který si přeje. Ale často tomu tak nebývá.
1: Vyhledávají asistovanou reprodukci pouze starší páry, nebo se to týká i těch mladších ročníků?
2: Průměrný věk našich pacientek uvádíme, že 36-37 let, což už je poměrně hodně. Jo. Často i v tom mladším věku už je ta příčina jasná, pokud ta žena už v mladším věku přijde o vejcovody nebo je po nějaké operaci, po mimoděložním těhotenství není na to čekat, nebo když ví, že ten partner má nějaký problém, je neplodný, tak samozřejmě čím dříve, tím lépe. Máme spíš problém, že chodí dost pozdě, když už ta vaječníková rezerva je nízká a je tam nízká šance jak na to přirozené početí, ale bohužel ruku v ruce i na úspěšnost té asistované reprodukce.
1: Do kolika let ženy je asistovaná reprodukce povolena?
2: Smíme vedle zákona České republiky léčit ženy pro neplodnost do 49. narozenin, pak už ne. Většina těch žen po těch 40. narozeninách, tak to jsou teda všechno z hlediska teda zdravotní pojišťovny samoplátci pro IVF cyklus a mnoho žen po tom 42. věku někdy i dříve už vlastně mohou využívat jenom léčbu darovanými vajíčky, která je potom jakoby úspěšnější, nebo prostě ty jejich vajíčníky už tak dobře nereagují a ty vajíčka jsou nekvalitní.
1: Při jakých zdravotních potížích nemůže žena asistovanou reprodukci podstoupit?
2: Hodnotí se celkový zdravotní stav té ženy. Jestliže ten zdravotní stav neumožňuje nebo vylučuje těhotenství a porod, tak je to kontraindikace i pro asistovanou reprodukci, takže pokud jsou nějak interně závažně nemocné a nedoporučuje se třeba z nějakých kardiálních příčin nebo nějaký složitých jako pobřišních operacích a je tam prostě nebezpečí, velký riziko pro tu ženu jako to těhotenství samotné, tak tam ta kontraindikace samozřejmě i pro toto.
1: Jsou ještě nějaké další metody, jak podpořit plodnost páru?
2: Důležitý v dnešní době ta epidemie obezity je jako veliká a obezita není jenom estetická záležitost nebo pohledu třeba kardiologické, metabolické, ale i té gynekologické. Je tam prostě problém s otěhotněním, častý větší potratovost a spoustu dalších jakoby hormonálních problémů s tím spojených. Takže ta žena, když se bude udržet v optimální body mass index, optimální kondici, bude zdravě jíst, dobře se hýbat, mít dostatek vitaminů, antioxidantů ve stravě, tak to samozřejmě může podpořit.
0: Říká o asistované reprodukci doktorka Renáta Krmíčková.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Druhý říjnový víkend je tu a turisté pořád mají kam vyrazit. Máme pro vás pozvánky. V sobotu je připraven pochod s názvem Smyčka Radbuzy. Jedná se už o 45. ročník a startuje se od 7 hodin ráno v Sokolovně ve Staňkově na Domažlicku a cíl je do 17 hodin tamtéž. Trasy pro pěší mají od 5 do 50 kilometrů a cyklisté si mohou užít ještě o 20 kilometrů víc. Turisty v sobotu určitě uvidíte pochodovat i v okolí Jáchymova na Karlovarsku. Klub turistů Slovan Karlovy Vary a informační centrum Jáchymov zvou na 25. ročník obnoveného tradičního pochodu o Jáchymovský Tolar. Akce je věnována Josefu Štěpovi, co by pomyslnému otci Jáchymovského hornictva, od jehož smrti uplynulo letos 100 let. Start tras v délce od 3 do 30 kilometrů je na radnici v Jáchymově a některé z tras jsou s podporou autobusu. Bližší informace najdete na webu Klubu českých turistů. A členové a příznivci klubu turistů při fakultní nemocnici Plzeň mohou vybírat hned ze dvou výletů. Jednak se mohou vydat do přírodního parku Koda, přičemž vycházet se bude z nádraží v Srbsku. Sraz je v 8 hodin na plzeňském hlavním nádraží. Druhý výšlap pak povede z Černic do Starého Plzence. Podrobnosti jsou na webu klubu. Pěkné zážitky v podzimní přírodě přeje za rádio vašeho kraje Jan Čubr.
1: Tolik turistické pozvánky, ale máme tu ještě jednu informaci, která by se turistům a výletníkům mohla hodit. O tomto víkendu jedou naposledy autobusové spoje na Čerchov, takže pokud se chystáte do Českého lesa a chtěli byste využít linku z Domažlic, máte letos poslední šanci.
2: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za necelé 3 hodiny. V komunálních i senátních volbách budete dnes moct hlasovat až do 10. večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny? To vysvětlí další díl našeho volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém Mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že v budově bývalého hraničního přechodu Rozvadov je muzeum železné opony? V současné době je tu vystaveno přibližně 800 exponátů, včetně telefonu prezidenta Husáka, kterým se spojoval s Moskvou. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kvapiny naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdříve vystraší historkou o napadení vašeho účtu. No a potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo rovnou peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Tolik dnešní rubrika Jak nenaletět, no a v pondělí si v ní povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Tak ale vy nám už za chvilku můžete napsat a nebo i zavolat. Po 13. hodině se totiž rozjedou písničky na vaše přání. Pěkný pátek vám přeje Michaela Vondráčková.

0: vedení měst a obcí. K volebním urnám mohou přijít až do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Způsoby, jak si své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
1: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen na příštími sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
0: Ve třetině volebních okrsků budou lidé volit i zástupce do Senátu. Zpravodaj prvního plzeňského obvodu Plzeňská jednička uspěl v celostátní soutěži radniční listy roku. V kategorii obcí nad 10 000 obyvatel obsadil celkově šestou příčku. Většinu článků ve zpravodaji připravuje šéfredaktorka a také mluvčí lochotinské radnice Miroslava Vejvodová.
2: Náš zpravodaj přináší zprávy o plánovaných investicích i proměnách veřejného prostoru. V každém vydání je velký rozhovor s nějakou zajímavou osobností spjatou s obvodem. Nechybí příběhy místních obyvatel a pohledy do historie. Věnujeme se také činnosti různých spolků a samozřejmě nechybí ani pozvánky na kulturní a sportovní akce.
0: Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem v noci z úterý na středu je podle policie dítě. K činu se už přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Za čin ale není osoba mladší 15 let trestně odpovědná. Dnes to uvedla policejní mluvčí Martina Jandová s tím, že dítě bylo na základě předběžného opatření soudu umístěno do výchovného zařízení. Následně bude soudem rozhodnuto o uložení ochranné výchovy. Kvůli věku dítěte policie neuvedla ani žádné bližší informace. Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech ukrajinské metropole a s výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro.
3: Elektrárenská distribuční společnost DTEK oznámila, že obyvatelé pravého břehu Dněpru v Kyjevě musí počítat s rozsáhlými havarijními odstávkami proudu. Levobřežní část Kyjeva zatím funguje podle harmonogramu plánovaného odpojení elektřiny. Tramvaje a trolejbusy nejezdí ve třech městských částech a metro funguje v omezeném režimu. Energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Motocyklista Filip Salať skončil sedmý v tréninku na velkou cenu Indonésie. Český reprezentant tak ve třídě Moto2 postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Nejrychlejší byl Španěl Guevara. Salať na něj ztratil 0,4 sekundy.
4: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, během dne až zataženo, večer místy i slabý déšť, teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Fouká mírný jihozápadní vítr, během dne bude postupně hlavně na horách zesilovat. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biozátěž jednička tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni se stala dopravní nehoda v sadech 35. Na úrovni kulturního domu Peklo ve směru do centra města se srazila dvě osobní auta. A ještě dopravní nehoda na návsi ve Šťálavech na Plzeňsku, kde nákladní auto nabouralo do dopravního značení. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
5: Ano, páteční písničky pro vás s datem 9. října se rozjíždějí právě teď a až do 13. hodiny můžete po našich rozhlasových vlnách posílat hudební přání, pozdravy a nebo nějaké milé vzkazy. A využít k tomu můžete jak náš mail, tak telefonní linku přímo do studia. Číslo určitě znáte 221 554 222. Pěkný poslech vám přeje Michaela Vondráčková.

0: pátečních písničkách pro vás už je s námi na telefonu paní Miluše. Dobrý den.
1: Dobrý den. Včera to nevyšlo, tak to dneska napravuji. Včera byl svátek Věrušek, tak hlavně by to byla paní Věra Kůsová. Ta měla krásný svátek a krásné narozeniny. A její dcera, paní Věra Hebrová, obě dvě z Radobyčic. A další je paní Věra Štrosová, tady ze Slovan, a paní Věra Červená, taky ze Slovan. Všem přeju hlavně to zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, štěstíčko a pohodu mezi svými. Děvčata, hezky si tu ty dny užívejte a opatrujte se. A vám, paní redaktorko, moc děkuju a zase někdy.
0: Není
1: naslyšenou
0: zač.
1: A naschledanou.
0: Ano, mějte se krásně a tady je písnička podle vašeho výběru, naslyšenou.
1: Ano, děkuji.

A teď jedno pěkné přání, které nám dorazilo mailem. Právě dnes oslaví paní Jiřina Švecová a pan Josef Švec z Lup u Klatov 55 let společného manželství. Zahrajte prosím oslavencům písničku od Hanky Zagorové a Petra Reska. Do dalších společných let gratulují dcera Vlaďka s manželem Jiřím a dcera Jiřina s manželem Tondou. A ke gratulaci se přidávají také vnoučata Tomáš, Michal, Romanka a Lucinka. A navíc paní Jiřina oslaví 12. října také 75. narozeniny. Tak i k narozeninám přejeme vše nej a tady je písnička.

0: To byl jeden dotazník v písničkách pro vás a teď už je s námi po telefonu paní Jiřina. Dobrý den.
1: No dobrý den, paní redaktorko. Já bych chtěla poslat tuto písničku všem, kteří jsou osamělí, smutní a nemocní a nikdo jim nedá zahrát. A vám děkuju za všechno a za vaše nádherné pořady.
0: Máme radost, že nás posloucháte, mějte se krásně a pokud dovolíte, tak ta písnička poletí i přímo za vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc. Naschledanou.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Sváteční písničky pro vás pokračují a další hudební přání teď bude mít paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych touto cestou našemu milovanému vnoučku věnovala tuto písničku. Milý Vašíku, včera jsem se nedovolala na tvý narozeniny, tak všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví. Tě přeje babička s dědečkem, máme tě moc rádi, teta slučné s rodinou, maminka s tatínkem a Šimonek. A to tě přejeme, ať už je to všechno za námi, to zlo, co se nám přihodilo, takže všechno dobře dopadlo, Vašíku. Takže užij si ještě dneska narozeninový dort. A děkuji moc za zahrání této písničky.
0: Ano, pozdravujeme Vašíka i vás, naslyšenou.
1: Naschle.

0: vzpomínka na film Titanic. Písničky pro vás pokračují a na tu svoji teď čeká také pan Vlasta. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Míšo. Zdravím vás Českým rozhlasem Plzeň a všechny posluchače a chtěl bych poslat písničku pro radost a pro potěšení Pepovi Jetlíčkovi do Přeštic a písničku mu posílají Pepa, Mojmír a Vlasta ze Stříbra. A vám taky posílám tu písničku. A budu se těšit někdy příště zase naslyšenou.
0: Ano, také se těšíme. Písničku rádi posíláme naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.

v písničkách pro vás tady máme další vzkaz, který dorazil mailem. Dobrý den, naše milá redakce. Dnes, tedy 9. října, má narozeniny Miluška Halamová z Chodské Lhoty Štefle a zítra slaví narozeniny Miluška Jurníková ze Stráže. Oběma oslavenkyním přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, lásku a porozumění, sluníčko v duši a splnění všech přání. Za písničku děkujeme a přání za celý spolek spolužaček ze zemědělského učiliště v Hrošovském Týně posílá Božka Steinerová.

12 hodin 38 minut a teď budeme číst z dalšího mailu. Dobrý den, chtěla bych vás požádat o zahrání písničky Slavíci z Madridu, a to pro naši milou tetičku Mirku Kováříkovou. Mirko, přejeme ti k narozeninám hodně štěstí, zdraví a ať ti dlouho vydrží ta tvoje úžasná vitalita. Písničku i přání posílají Milena a Vašek.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

A do písniček pro vás nám teď píše také Jan Sklatov. Píše, že by chtěl zahrát písničku od Lenky Filipové a Karla Zicha Mosty. Písnička bude pro všechny posluchače a také pro vás do rozhlasu. Moc děkujeme a na oplátku zdravíme do Klatov.

Víte, že Konstantinovy lázně jsou jedinými lázněmi v Plzeňském kraji? Využívají léčivých zdrojů minerálního pramene prusík, který byl poprvé objeven už v 16. století a popsán jako smraďák. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

A ještě poslední hudební pozdrav tady máme. Zahrajte prosím naší milé kolegyni Elišce, která pracuje v laboratoři. Přejeme jí, ať má pohodový pátek a ať jí práce jde hezky od ruky. A také se těšíme na společný víkendový výlet. Písničku posílají Lucie a Lenka. No a Michaela Vondráčková, ta už se z písniček pro vás loučí. Po 13. hodině vás už pozdraví Patrik Rozehnal a doktorka Cajthamlová v pořadu Vesele a zdravě. Tak se mějte hezky, krásný pátek i celý víkend.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele, třetina obvodu i senátory. Knihovnu města Plzně čeká zásadní modernizace. A dnes bude oblačno až zataženo, k večeru místy i slabý déšť, teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Už za hodinu začnou komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se ve 20.

0: pátku. Poté se veřejnosti uzavře. V roce, kdy knihovna slaví 150 let od svého založení, město spustí dlouho plánovanou rekonstrukci. Přinese modernější prostředí pro čtenáře, více prostoru pro studium, vzdělávání i setkávání a také nové možnosti pro kulturní a komunitní aktivity. Město o tom informuje na svém webu. Náklady se odhadují na 250 milionů korun. Čtenáři mohou během úprav využít jiná pracoviště v rámci městské sítě a předpokládá se i prodloužení otevírací doby obvodních knihoven. Letošní nositelkou Nobelovy ceny za mír se stala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Byla předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a také soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. 6 let působila i jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
1: Norský Nobelův výbor ocenil Navi Pillayovou jako osobnost, která se s mimořádnou odvahou a vytrvalostí snažila budovat pevnější právní řád ve světovém měřítku.
2: Navi Pillay's commitment to universal legal principles.
1: Oddanost Navi Pillayové univerzálním právním principům a její morální zásady byly pevnou součástí její kariéry, uvedl Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny. Navi Pillayová se narodila v jihoafrickém Durbanu, rodičům z Indie a jako nebioložská studentka a právnička čelila diskriminaci. Obhajovala bojovníky proti apartheidu, včetně pozdějšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely. Dnes pracuje jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v Hágu na případu genocidy Rohingů v Myanmaru. Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Sport.
0: Fotbalová reprezentace do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utká s Tureckem. Rozhodlo o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. Svěřenci trenéra Bílka se do play-off dostali díky druhému místu ve své kvalifikační skupině. Závěrečný turnaj budou od 16. června příštího roku hostit Albánie a Srbsko.
3: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, večer místy i slabý déšť, teploty do 14, na horách do 10 stupňů a biozátěž jednička, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: K nehodě došlo v Chebské ulici v Plzni Křimicích, kde havarovalo osobně auto a na dálnici D5 se zdržíte před uzavírkou u Heřmanovy huti ve směru na Plzeň. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
6: Dobrý den, je mi velkou ctí.
5: To dnešní téma, připomenete ho?
6: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
5: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
6: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
5: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat, to asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mývají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruitem, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které pojí. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod,
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamníku.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak, na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantita. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minerínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci. Někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodural a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba si bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Naschledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Právě začaly volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Zvažovaná konečná tramvajová stanice v Plzni na Vinicích vznikne na jiném místě. Povodí Ohře omezuje otok z přehrady Březová u Karlových Varů. Vody stále ubývá. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 14 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Česku se právě otevřely volební místnosti. Lidé vybírají nové zastupitele a někde také senátory. V Plzeňském kraji kandiduje přes 12 000 lidí. Před jedním z volebních míst v Plzni na Borech je redaktorka Petra Kosová.
2: Stojím v objektu 10. základní školy v Plzni na Borech. Ještě před otevřením volebních místností jsem dorazila první desítka převážně starších lidí. V centrálním plzeňském obvodu, který má 63 volebních okrsků, se uchází o přízeň voličů 9 stran a uskupení. Nejstaršímu kandidátovi je 85 a nejmladšímu 18 let. Připomínám, že dnes mohou lidé volit do 22 a zítra do 14 hodin. Z Plzně Petra Kosová, Český rozhlas.
0: Plzeň vybrala definitivní.

0: se ale rozhodlo mezi etapu vynechat a rovnou zakončit trať smyčkou. Původní studie s ní počítala v severnější části, kde však město nevlastní potřebné pozemky. Proto se smyčka posunula jižněji na pozemky ve vlastnictví města.
1: Novou trať za více než miliardu korun začne město stavět v příštím roce. Povodí Ohře znovu snížilo odtok z přehrady Březové u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech, pokračuje mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Odtok na Březové jsme snížili ze 170 litrů za vteřinu na 150. Přítok je v tuto chvíli přibližně 110 litrů za vteřinu. Situaci by pomohly vytrvalé deště, které ale neočekáváme. Odtok můžeme snižovat až na 100 litrů za vteřinu.
1: Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí bude zveřejněné dnes v unijním věstníku a platit začne za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí. Sport. Jakub Menšík postoupil na tenisovém turnaji v Šanghaji do 3. kola. I díky 14 esům dnes porazil Srba Kecmanoviče 2x6-3. Z českých tenistů se dnes představí ještě Tomáš Macháč, hrát bude s Bublikem z Kazachstánu. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, místy slabý občasný déšť, teploty 10 až 7, na horách až 5 stupňů. Zítra většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat až na polojasno. Teploty zítra 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré a bio jednička, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala v Plzni v Sadech 35. Poblíž synagogy srazilo auto cyklistu. Nehoda je také v Chebské ulici v Plzni Křimicích, kde havarovalo osobně auto. A na dálnici D5 se zdržíte před omezením u Ostrova u Stříbra ve směru na Plzeň od kilometru 115. Kolona měří aktuálně už 5 kilometrů.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je pátek 9. října a právě před 5 minutami se otevřely volební místnosti. Ovšem vy už jste si správně zvolili, neboť posloucháte rádio vašeho kraje. No a protože milujeme západní Čechy, máme pro vás každý pátek mimo jiné nějaký turistický tip, takže krátce po 14:30 vyrazíme do Všekar, do tamního kostela. Rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty je už neodmyslitelnou součástí všednodenního odpoledne. Otevřeme ho i dnes a už za chvíli vám v našem seriálu Jak nenaletět poradíme, co dělat proti falešným telefonním bankéřům. Taky nadále příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň,

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví anebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám za prvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam za prvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napaden jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby si lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a v pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sofia. Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT 2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Už za chvíli s turistickým tipem zamíříme do Všekar, do kostela svaté Barbory. Letos na podzim do něj přibyl duhový Ježíš, jehož autorem je architekt David Vávra. Ale nejdřív...
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Alfa v Plzni dnes od 18 hodin uvede premiéru představení Dlouhý, široký a bystrozraký. Muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech zve na výstavu 13. rokycanské bienále grafiky. Jedná se o mezinárodní soutěžní výstavu klasické, tematicky neomezené grafické tvorby výtvarných umělců. Výstava potrvá až do 3. ledna. V Plzni začínají havelské trhy. Od 15, 16 a 17 hodin zahraje trio Traktůrek. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do 15. října. Ve společenském areále Mže v Tachově se v podání zpěváků z české muzikálové scény uskuteční muzikálový koktejl. Tady se začíná v 19 hodin. Pilsnerfest v plzeňském pivovaru zve od 8:30 na večer na koncert kapely Morčata na útěku. Dům dějin Holíšovska láká od 18 hodin na historickou přednášku Magdaleny Dvořákové na téma železnice na Holíšovsku. A plzeňský festival Můj život, který je letos na téma tělo, zve od 18 hodin na vernisáž kolektivní výstavy do sklepních prostor výstavní síně 13 Západočeské galerie v Plzni. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude Valdemar Matuška zpívat o tom, že každá práce má svoje plus a na člověka může působit pozitivně. Neboli, co děláš, to dělej rád.

0: Jsou 2 minuty po půl třetí, posloucháte Český rozhlas Plzeň a už je tady onen slibovaný turistický tip. Rozmácený kostel ve Všekarech před časem jenom o vlásek unikl naplnění už vystaveného demoličního výměru. Dodnes jeho zdi nesou stopy po kulkách a nápisy od vojáků, kteří tam sloužili. Z výjevů ze života svaté Barbory, jeho patronky, na nich nezbylo zhola nic. Mizivé zlomky maleb zůstaly na stropě. Dominantou kostela je neobvyklá skleněná socha ukřižovaného Ježíše a celé místo působí zvláštně a tajemně.
1: Vypráví se, že dělníci rozložili své náčiní na jiném místě, kde se měl kostel stavět. Během noci svatá Barbora nechala veškeré náčiní přestěhovat právě sem.
2: Vybrala nádherné místo. Je to pěkný výhled.
1: Tady můžeme dohlédnout až do Holíšova, když se přesuneme tady kousíček doprava. A z tohoto bodu už bychom měli dohlédnout až do Chudenic, kde mimochodem stojí i kaple svatého Wolfganga. A svatá Barbora chtěla dohlédnout až na tuto kapli a skutečně má tady krásný výhled.
2: Navíc jsou tady v blízkosti štoly.
1: Přibližně 200 metrů. Svatá Barbora je patronkou horníků, takže předpokládám, že i kvůli tomu byl kostel zasvěcen právě svaté Barboře.
2: Cože je kostel tak opuštěný, osamělý? Není tady žádná fara, žádná budova?
1: Kdybychom sem zavítali na konci 19. století, tak bychom tady našli třeba školu nebo hájovnu. Bohužel v 60. letech minulého století byly obě tyto budovy zbořeny. Nicméně kostel je ještě značně starší. Výstavba začala roku 1717 a nechal ho vybudovat Adam Trautmannsdorf, jeden z rodiny Trautmannsdorfů, kteří vlastnili Hošovsko-Týnský zámek.
2: S minulostí kostela svaté Barbory ve Všekarech nás seznamuje Eliška Jáchymová, publicistka, která dlouhodobě sleduje jeho obnovu. Do historie kostela se nesmazatelně zapsalo září 2026.
1: V rámci obnovy kostela v něm přibyla nová socha Ježíše Krista a také byl obnoven starý oltář.
2: Musím říct, že fotky tenhle dojem určitě nezachytí. Kristus, Spasitel, úplně září mezi těmi oprýskanými zdmi.
1: To jste ještě neviděla, jak to vypadá, když je nasvícen umělým světlem, protože teď vidíme, jak na něj dopadají sluneční paprsky a i tak je to opravdu nádherný pohled. A dalo by se říct, že on skutečně v každou denní dobu vypadá zcela jinak. Takže když sem zavítáte ráno nebo večer, tak to vždycky bude unikátní pohled na tuto nádhernou sochu.
2: Kříž s Kristem je zasazen do poskládaných kamenů. Ono to vypadá, jako že stojí na skále.
1: Ty kameny pocházejí z původního oltáře, ze kterého se sestavil právě tento nový. A dalo by se říct, že si jim znovu vdechnul život.
2: Přišli jsme blíž a skutečně, aby si člověk udělal ten správný obrázek, na to pouhá slova nestačí. Ale co říct můžeme, jsou strohá fakta.
1: Samotná socha váží přibližně 200 kg a je vysoká 220 cm. Celá konstrukce s tím křížem váží přibližně 450 kg a pro usazení takovéhoto velkého díla byly potřeba 4 muži. Když se na tu sochu pořádně zaměříme, tak tam uvidíme hned několik barev. Vidíme modrou, červenou, oranžovou, žlutou. Jsou to tedy barvy duhy. A proč zrovna barvy duhy, to vám poví pan architekt David Vávra.
3: Protože duha je symbol vztahu mezi Bohem a člověkem, že Bůh nebude na člověka útočit, tak jsem dal tomu Kristovi duhovou podobu, aby to byla ta nadějná a vlastně až jako veselá věc. Aby tam nebyl jenom ten smutek a slzy, ale byla tam ta radost.
2: Vávrova socha Krista Spasitele, ale není to jediné, co je v kostele svaté Barbory ve Všekarech k vidění. Je tady například i památka na posledního zdejšího poustevníka.
1: V boční kapli si můžete prohlédnout jeho náhrobní kámen. Když teď stojíme přímo před ním, tak bych možná i řekla, že to byla náhrobní deska. Nápis, který tam kdysi býval, tak už bychom dneska asi jenom těžko luštili. Dříve tam tedy bylo psáno, zde odpočívá Jan Jiří Mecera, profes 3. řádu svatého Františka a poslední poustevník po 38 let. Zemřel 29. června 1791. Víme tedy, že žil jako poustevník 38 let. Byl taky františkán, ale bohužel nevíme, jak dlouho ve svaté Barboře žil. Vy teda teď stojíte zády, ale když se otočíte, tak přímo za vámi se nacházejí původní dlaždice. Tady můžeme vidět ty 6-boké, potom ve výklenku po pravé straně 4-boké. Už je jich tady pouze pár kusů a to jsou ty jediné kusy, které se nám tady dochovaly.
2: Kostel svaté Barbory ve Všekarech na vás určitě zapůsobí a nahlédnout sem můžete prakticky kdykoliv.
1: tamhle přes tu mříž, ke které se dostanete zvenku 24 hodin denně.
2: Ze Všekar, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že interiér všekarského kostela svaté Barbory je přístupný po předchozím objednání, zatím pouze pro skupiny. Jako jednotlivec ho můžete navštívit při některé z kulturních akcí. Nejbližší se tam koná už zítra, a to setkání sborů plzeňské diecéze.
4: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Víte, že novogotická jízdárna Světce je po španělské dvorní jízdárně ve Vídni druhá největší ve střední Evropě? Celková délka budovy je 60, šířka i výška 26 metrů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: 221 554 222. Tak tohle naše kontaktní číslo teď opět nabývá na důležitosti, protože když ho zavoláte, můžete se svým inzerátem zúčastnit následujícího rozhlasového tržiště, které právě teď spouštím a přeji dobrý den.
4: Ano?
3: Posloucháme.
4: Ano, můžu inzerovat?
3: Ano.
4: Ano, prosím vás, koupil byste nám trhaný hrušky i jabka na uskladnění.
3: Mhm.
4: Dojedu kamkoliv teda. Ještě? Jo, a je to na telefonní číslo 722 575 570.
3: Kdo může nabídnout hrušky nebo jablka, tak ať volá na číslo 722 575 570. Takhle.
4: Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. A teď vy, dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych měl na prodej sekačku na trávu bubnovou, bylo by to na telefonní číslo 739 358 439 a bylo by to lokalita Domažlicko.
3: Píšu. Děkuju. Si Domažlicko a číslo zopakuje 739 358 439.
5: Děkuju, hezký víkend, naschledanou.
3: Vám také a číslo 3 zvu do tržiště, dobrý den.
6: Dobrý den, prodám Citroen C3, modrá Volvo, nově technická na 2 roky. Číslo je 606 230 424. Děkuji.
3: Tak jsem zapsal 606 230 424. No a ano. Teď ve 14 hodin a 51 minut mám dalšího účastníka. Dobrý den.
7: Přeji hezký den, já volám z Plané a prodala bych sazenice jahod. Je to od druhá Cengana a ještě bych tady měla borůvku, která by dostat do 4 metrů a je to jen jako na syrupy, ale nepotřebuje žádnou rašelinu. A je to 723, 71, 71, 58.
3: Mhm. Tak pokud jsem to dobře rozuměl, tak je to číslo 723, 71, 71, 58.
7: Ano, díky moc. Naschle.
3: Není zač a ve 14 hodin a 51 minut někdo další v tržišti. Dobrý den.
8: Dobrý den. Prodám anglonubijského kozla s průkazem původu a dále dojící 50% anglonubijskou kozu. Všechno by to bylo na telefonu 723 405 762 a je to Domažlicko.
3: Tak další Domažlicko a číslo 723 405 762.
8: Ano, děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. Tak kdo je další na řadě? Dobrý den.
9: No, dobrý den, u telefonu Jandová. Já jsem chtěla dát inzerát na koťátka. Daruji koťátka 3 kousky a jsou jim 2,5 měsíce a jsou roztomilí, s nima stranda. Takže kdo by měl zájem, může volat na číslo 602 37 98 71 a je to kousek za Plzní.
3: Kousek za Plzní jsou koťátka k mání na čísle 602 37 98 71.
9: Ano, děkuji moc.
3: Naschledanou.
9: Naschledanou.
3: Takže by ještě jeden telefon. Dobrý den.
10: Dobrý den, chtěla jsem nabídnout ořechy vlašský na prodej 70 korun kilo a je to Plzeň. Telefon číslo 792 444 055.
3: Tak 792 444 055 ořechy, ano?
10: Ano, ano, děkuju.
3: Není zač. To byl také poslední telefon, ještě jedna písemná záležitost. Pomůžu s úpravou zahrady, jedná se o trávník, záhony i tuje a ostatní práce na zahradě. Kdo by měl zájem, ať volá na číslo 602 684 028. 602 684 028.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nířanech.
0: Sudovi Šrot, Republice Ocel.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemošenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Dopravce Arriva nasadí v plzeňském kraji v příštích letech 12 nových elektrobateriových vlaků. Maximální cena benzínu se o víkendu dostane na nejvyšší úroveň od začátku regulace. Polská policie zatýká kvůli výhrůžkám násilí na školách další lidi. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 14 stupňů. Pěkné páteční odpoledne přeje Andrea Samešová. Na regionální tratě v Plzeňském kraji vyjedou v příštích letech elektrobateriové vlaky. Dopravce Arriva s nimi počítá pro trasy Plzeň Domažlice, Bezdružice Radnice nebo Příkosice Heřmanova Huť. Ředitel Arriva vlaky Jiří Nálevka vysvětluje, v čem je právě typ elektrobateriových vlaků výhodný.
5: Toto řešení principálně je výhodné pro nabídku přímých spojení z regionálních tratí do center, kde většinou my ty hlavní tratě do center máme elektrizovány, ale ty přípojné regionálky typu právě tratě na Příkosice elektrizovány nejsou a takový postup jde efektivnější, protože ušetříte vlastně za ty peníze, které byste museli dát za elektrizaci.
4: S nasazením nových vlaků počítá dopravce v roce 2030. Opilý státní zástupce naboural v Plzni dvě zaparkovaná auta a od nehody odjel. Když ho později kontrolovali policisté na jižním Plzeňsku, měl v dechu přes 3 promile alkoholu. Dnes o tom informuje server Novinky.cz. Policie případ vyšetřuje pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Policejní mluvčí Eva Červenková uvedla, že nehody se staly na parkovišti u Vocelovy ulice v okolí okresního soudu pro Plzeň město kolem středeční 13. hodiny. A řidič s vozem Lexus z místa ujel.

0: Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrůžky útokem na školu a spolužáky. V Čechanově dokonce dva autory takových příspěvků přivezli na policejní stanici jejich rodiče. Policie také vyzývá společnost, aby nešířila na internetu neověřené informace.
1: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchali dva mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
2: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
1: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštině Tomáš Markovský v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Provedla také 10 000 kontrol škol. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakarské dvoustovce skončil v Taškentu třetí. Navíc byl pouze o 1/3 pomalejší než stříbrný Kanaďan Tierney. Zvítězil jeho Afričan Peter Kucí. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, místy slabý občasný déšť, teploty 10 až 7, na horách až 5 stupňů. Zítra většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat až na polojasno. Teploty zítra vystoupí na 11 až 14, na horách na 8 až 11 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo jednička mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 u Štěnovic. Na kilometru 77 ve směru na Rozvadov se střetla dvě osobní auta. Na dálnici D5 se zdržíte ještě před omezením u Mířan. Od kilometru 97 ve směru na Plzeň stojí asi 5-kilometrová kolona. A řidiči si počkají také těsně před Prahou. I tam se tvoří kolona, buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 15 hodin a 5 minut a to znamená, že už hodinu a něco vybírají lidé nové zastupitelé a senátory. Někteří seniory v Domažlicích volí už do přenosné volební schránky. Uslyšíte o tom živě, krátce po 15:30 v naší reportáži. Připravena je i soutěž a to o krásnou knížku, která se hodí především pro milovníky přírodních krás nebo pro milovníky turistiky, ale uvidíte nebo spíš uslyšíte sami. No a na podzim si s námi budete moci užít posvícenské pečení. O 6 skvělých posvícenských pochoutek se s námi podělí jeden z vítězů soutěže Peče celá země, Vojtěch Vrtiška. Co bude péct v neděli v pochoutkovém roce, to se dozvíte tady od nás. Už za chvíli taky nadále hezké páteční odpoledne.
3: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: V neděli nás v pochoutkovém roce čeká první posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
0: No a na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen, třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte v neděli po 10. hodině pořád pochoutkový rok a dozvíte se víc.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 20 minut, téměř pravidelný to čas na odpolední soutěž Českého rozhlasu Plzeň. Tak já si myslím, že většina z vás už zná to číslo, na kterém může něco vyhrát po zodpovězení správné otázky, ale zopakuji samozřejmě ještě jednou. 221 554 222. O co tentokrát půjde? O krásnou knížku, která se jmenuje Na stezkách a má podtitul O bahně, dešti, romantice a horách, je plná nádherných barevných fotografií, no a také poutavého vyprávění. Myslím si, že pětkrát četba, kdo se o to pokusí právě v tuhle chvíli, zjistíme lehkým trikem. Hezké odpoledne, kdo pak je tam? Haló, haló? Tak to... Ano? Tam se asi nic nedozvíme, řekl bych. Tak někoho z jiného zkusíme. Dobrý den, kdo je tam teď?
1: Dobrý den.
0: Kdo nám volá?
1: Tady Anna od Domažlic.
0: Aničko, zdravím.
1: Dobrý.
0: Co vy a turistika? Ještě ano?
1: Dobrý, no, mám ráda turistiku. Tak. Mám ráda, ale už je mě 80, no, ale... Zatím ještě pořád běhám.
0: No, navíc tady si o tom ještě můžete hezky počíst a podívat se na nádherné fotky.
1: Aha.
0: Knížka
1: no
0: je
1: jo,
0: pro vás.
1: Ale jestli budu vědět tu odpověď.
0: Tak, co vy na to?
1: No.
0: Budeme soutěžit?
1: Ano, ano.
0: Jasně, vy už na to čekáte, to je mi jasná zpráva. Tak jo, dobře. Tak dnes by měl narozeniny Vladimír Menšík. Asi nemusím dvakrát představovat, víte?
1: Ano, ano.
0: Narodil se 9. října roku 1929. Jen tak zkusmo, mimo soutěž, kolik že by mu dnes bylo, Aničko?
1: 70 a 26, 95.
0: No, já bych řekl, že 97, ale není to
1: nebo
0: ještě...
1: 97.
0: Není to ještě ta otázka. On hrál ve spoustě televizních inscenacích, ve spoustě filmech a já jsem si vybral jednu takovou jeho výraznou roli. Ptám se, jak se jmenovala příjmením jeho role léčícího se alkoholika ve filmech Ikarův pád a Tažní ptáci. Viděla jste to?
1: Je, ne, to já vůbec si nepamatuju tohleto.
0: No to nevadí.
1: Jaký, ty filmy znám některý, ale jako nevím přesně takhle.
0: Tak to můžete tipnout, já mám možnosti, co?
1: No.
0: Tak nevím, jestli vám to pomůže. Jmenoval se v těch filmech buď za A Kára, nebo za B Mára, nebo za C Jára, Aničko.
1: Tak zkusíme Mára.
0: Zkusíte Mára. A to jste neměla dělat, ale bohužel.
1: To nevadí. Tak děkuji.
0: No nemáte zač, mi taky, naschledanou. Tak Mára to nebyl. Kdo to tedy byl? Jak se jmenovala ta role v těchto dvou filmech, kde mimochodem Vladimír Menšík dokázal, že to není herec jenom pro komedie. Koho tam máme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, Martin z Plzně.
0: No Martine, Kára nebo Jára?
2: Určitě Káro, to bych věděl i bez nápovědy.
0: Tak jo, máte pravdu.
2: Dobrý. Děkuju.
0: Tak vy jste to evidentně viděl, ty filmy, že?
2: Nerozumím.
0: Že jste ty filmy viděl?
2: Viděl.
0: Tak a teď si i hezky počtete, protože já vám gratuluji k téhle výhře a zůstaňte mi chvíli u telefonu, ano?
2: No děkuju, taky moc krát, děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: 15:38, posloucháte Český rozhlas Plzeň a asi dobře víte, že lidé v Česku dnes a zítra vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, někde také nové senátory. Aby mohli volit i handicapovaní nebo méně pohybliví lidé, chodí za nimi členové volební komise s přenosnou volební schránkou. Dnes obcházejí například seniory z Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích, no a s nimi se na obchůzku vydala i kolegyně reportérka Martina Klímová. Martino, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jsem právě v penzionu pro seniory, kam členové volební komise chodí pravidelně. Jsou vždycky dva, sebou mají přenosnou volební schránku, úřední obálky a náhradní hlasovací lístky. Tři klientky jsme navštívili na pokojích, ostatní přišli sami, s asistentkou nebo i s nějakým tím chodítkem do společenské místnosti. Je tu i zástěna, aby měli soukromí. Lidé z penzionu, jak jsem zjišťovala, tak berou volby jako samozřejmost, někdo jako morální povinnost a taky jako slavnostní událost, takže se někteří i hezky oblékli. Volí tady 18 z 28 klientů a podle personálu je zájem o komunální volby vyšší než třeba o krajské nebo parlamentní. Nejstarší voličce tady je 87 let, jinak členky volební komise budou ještě zítra obcházet další voliče v domácnostech, nahlášené mají dva zájemce.
0: Takže když by někdo chtěl využít to hlasování pomocí přenosné volební schránky, jak to má udělat a je to vůbec v tomhle čase ještě možné?
1: Ano, možné to je. O tu službu můžou požádat voliči, kteří jsou nemocní, špatně se pohybují nebo mají nějaké zdravotní nebo jiné omezení a nemůžou tedy přijít sami do volební místnosti. Důvodem může být třeba i vysoký věk některých seniorů. Nejlepší je požádat na úřadě s předstihem kvůli lepší organizaci, ale kdo to nestihl, může požádat i v průběhu voleb. Stačí do volební místnosti poslat nějakého příbuzného nebo známého se žádostí, no a nebo zavolat na volební okrskovou komisi, kam dotyčný patří, a požádat tedy o to, že chce volit doma.
0: Tak snad ještě připomeň, kolik stran a hnutí se uchází v Domažlicích o hlasy voličů a dokdy mohou lidé přijít volit?
1: Ohlasy voličů se letos v Domažlicích uchází celkem 9 politických uskupení. Pro zajímavost, před 4 lety jich bylo o jedno víc. O místo v zastupitelstvu Domažlic usiluje celkem 189 kandidátů, přitom nejmladšímu je 19 a nejstaršímu 83 let. No a lidé mohou přijít volit dnes do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin.
0: Martina Klímová, Domažlice, díky, naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Víte, že věž kostela Na nebevzetí Panny Marie na náměstí Míru v Domažlicích je vysoká 56 metrů? Od svislé osy je vychýlená o téměř 60 cm. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

No a teď mám před sebou hned tři pozvánky na naše následující pořady. Vezmu to hezky odzadu. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin? Realizovali jste někdy tento sen? I ptáci přeci odlétají na jih a možná jste i vy někdy s blížící se zimou zatoužili být jako oni, no a prostě zmizet. Na vaše vyprávění a názory se v dnešní noční lince bude těšit moderátorka Jitka Lukešová. To bude po 23. hodině. Roháč, bác, hluchec, lepenice, pejra, prout. Lidová jídla našich předků na Plzeňsku mívala docela zajímavá jména. Víme ještě dnes, co přesně si pod nimi představit. Na malý kulinářský výlet do historie vás v dnešním špalíčku lidových písní pozve zase Michála Vondráčková. Ta folklorní půlhodinka začne v 6:30 večer. No už za chvíli tady bude dnešní humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu Herec Jan Přeučil. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy sami rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. No a Roman Stupka vám samozřejmě přeje příjemný poslech. No a Leszek Semelka k tomu také chce něco říct.

0: Kdo nebo co je to apatika?
1: Nějaký starý člověk.
2: Etiketa.
3: Že je někdo bystrej?
4: Že je úplně naštvaný a neví, co má dělat.
5: Je to pravý opak etikety.
6: Když je někdo chytrej.
7: Apatika je nějaký učivo.
8: Země. Houba.
9: To byly nějaký služby nebo něco takového, ale už si nepamatuju, co přesně.
10: Že je džohova rozpálený jako naštvaný.
11: Něco anglicky.
12: Když v kamnech se někdo zakouká, tak má v očích apatiku.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Začaly volby, v Domažlicích využili seniori i přenosné schránky. Prezident se kvůli volbám vrátil z dovolené. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 14 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Pokračují volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu. Handicapované lidi nebo seniory obchází členové volební komise s přenosnou volební schránkou. Třeba v Domažlicích se za nimi vydali do městského centra sociálně rehabilitačních služeb. Je tam také reportérka Martina Klímová.
2: Penzionu pro seniory dnes volí 18 klientů z 28. Mají tady místnost, zástěnu a členky volební komise přinesly přenosnou volební schránku, obálky a náhradní hlasovací lístky. Obyvatelé penzionu berou volby jako slavnostní událost a většina se na to hezky oblékla. O možnost hlasovat doma můžou lidé požádat ze zdravotních důvodů i v průběhu voleb. Stačí zavolat na příslušnou volební komisi nebo poslat se žádostí někoho známého. Z doma Martina Klímová, Český rozhlas.
1: Čtvrtý plzeňský obvod Doubravka postaví kuličkovou dráhu, tekbalové hřiště a balanční stezku. Projekty získaly nejvíce hlasů obyvatel v takzvaném participativním rozpočtu a obvod má na ně připravené 2 miliony korun. Informovala o tom mluvčí obvodu Věra Zelvarová. Nejvíce hlasů získala kuličková dráha, druhé bylo hřiště u sportovního areálu Senko, určené pro tekbal, což je hra, při které si protihráči na prohnutém stole střídavě vyměňují míč údery kteroukoliv částí těla, kromě rukou. Třetí skončila balanční stezka ve Špitalském lese. Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Pražský hrad původně oznámil, že se právě kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní a prezident zatočil kritice. Petr Pavel to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
3: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí.

0: aby se utkala se Zlínem. Úředním termínem pohárového osmifinále je středa 28. října.
1: Počasí.
0: V noci zataženo až oblačno, místy slabý občasný déšť, teploty 10 až 7 na horách až 5 stupňů, zítra většinou zataženo s občasným deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat až na polojasno, teploty 11 až 14 stupňů a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Klatovsku na silnici 171 u Petrovic u Sušice u křižovatky na Žikov havarovalo osobní auto a ještě nehoda v Plzni v ulici na Roudné, kde auto srazilo cyklistu. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humor jáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, tak no, já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je hodin? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že? Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal taková, jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučáme hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15-letý nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou řekou, že jo, takhle si dělá nějakou řeku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vstup.

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå fjällek. Man var uppe nå fjällek. Man var uppe nå fjällovi fjällek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy
3: Děkuji.
2: Na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
4: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
3: Děkuji.
4: Jak se daří, pane Honziku?
3: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
4: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
2: Do nekonečna,
4: zdravím
2: dobře.
4: Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
4: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
3: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila. Já bych
3: Děkuji.
5: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
3: Děkuji,
2: máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a ano.
3: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
3: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
3: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
3: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
3: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
3: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
3: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
3: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
3: Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že on to ukázal, že on hrdina, že jo. Ten, a ten zvyk, Je tak hrůzně, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vždycky vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí jako trošku, takhle chodí a jako, podlamuje v tom, někdo přijde a říká, Rejžo, kolik je hodně? On říká, 17:30, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, no, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze Sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, odkaď, který byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pan Slovák ani do prděle! V hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
3: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zlouny, Evinka je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmech a mimo jiné on i režíroval v Divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyni Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšetnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak to jako panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako studáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, říkal, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřej, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland, Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Studia. Vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, mějte se hezky.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kalkrát byl tam zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano,
5: máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné dobré odpoledne mám oběma do studia, tady Honza z Hostomec u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si toho vědom, pane Přeučil, děkuji. Tak,
4: také děkuji.
2: Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: A taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: je. A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdyby jsme táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, dyť já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval, i můj profesor Lukavský ho miloval, on byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano.
1: Jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je
3: ano,
1: Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend.
5: A teď zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme ano. Za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistý nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádní detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel. Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých létech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou. a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane Přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Lidé s aplikací e-občanka by si měli před volbami zkontrolovat její aktualizaci, upozorňuje Digitální a informační agentura. Zájemci mohou o víkendu letos naposledy využít cyklobusy Plzeňského kraje. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
5: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne. A je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
4: Volební místnosti dnes zůstanou otevřené do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin. Cyklobusy Plzeňského kraje vyjedou o nadcházejícím víkendu v této sezóně naposledy. Uvedl to organizátor dopravy v regionu společnost Povet. Jízdní řády cyklobusů najdou zájemci na webových stránkách integrované dopravy Plzeňského kraje.
6: K zavedeným linkám patří především šumavské cyklobusy, například z Domažlic přes Klatovy a Prášily na Kvildu nebo z Plzně na Modravu. K dispozici jsou taky linky na Přemdu nebo do Nečtin. Letos poprvé slouží jako cyklobusy trasy Stachova do německého Tischenreutu a splané do Knížecí huti. Ze západních Čech Petra Kosová, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční politici. Kancelář situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která prezidenta mrzí. Vybrané gotické a barokní památky je zítra možné navštívit na severním Plzeňsku. Muzeum a galerie v Mariánské Týnici pořádá další díl Putování cisterciáckou krajinou. Historik Pavel Beneš provede zájemce po stopách historie regionu a vlivu kláštera na okolí, říká průvodkyně Hana Fričková.
7: Jedinečná trasa v délce 28 kilometrů odhalí například vzácnou poligonální roubenou stodolu v Borku, památkovou zónu v Jarově nebo zaniklá vodní díl a hospodářské dvory. Putování bude zakončeno v kostele na

0: aktuálně drží Karolína Muchová.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, místy slabý občasný déšť, teploty 10 až 7, na horách až 5 stupňů. Zítra většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat až na polojasno. Teploty 11 až 14, na horách do 11 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré a biojednička tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala u Klatov na silnici 27 poblíž kruhového objezdu u Štěpánovic. Srazila se dvě osobní auta. A na Klatovsku se došetřuje nehoda u Petrovic u Sušice. U křižovatky na Žikov havarovalo osobní auto. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, dobrý den. Zatímco v některých obcích regionu, jako je Blížejov nebo Červené Poříčí, po desetiletích končí ve svých funkcích dlouholetí starostové, my se v dnešním vysílání zaměříme ale třeba i na takovou muzikoterapii, o které jsme si povídali s naším dnešním dopoledním hostem Radkem Harvánkem. Víte, k čemu se dá použít? Dozvíte se.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: Vedle aktuálních reportáží z dění v našem regionu se odborníků na slovo vzatých zeptám, jaké počasí můžeme o víkendu očekávat a hned po kapele Jojo Band budeme mít pro vás přehledný souhrn dnešních událostí v plzeňském kraji. 17 hodin 5 minut, Ondřej Kapic přeje příjemné odpoledne.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Slovo dostává Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. V Česku dnes začaly komunální a někdy i senátní volby. Na řadě míst v Plzeňském kraji skončí dlouholetí starostové. Do dalšího volebního období už nekandiduje například 72-letý Jiří Červenka z Blížejova na Domažlicku, který stál v čele obce 37 let. Rozloučí se také 84-letý Karel Karásek z Červeného Poříčí. Ten byl starostou 35 let.
3: Z začátku těch 90. let jsme zajišťovali místo, aby měli hasiči kde cvičit. Pak jsme dělali čistírnu odpadních vod, budoval se spolkový dům a tak to jde dál a dál.
2: Podrobnosti uslyšíte už za chvilku v reportáži Jitky Englové. Plzeň už má jasno o podobě nové tramvajové trati na Vinice. Místo původně zvažovaného obratiště za křižovatkou na Chmelnicích s Nojemská bude trať zakončená smyčkou, což je podle města levnější a zároveň se mohou využít všechny typy tramvají. Začátek nové trati bude v odbočce z tramvajové trati za zastávkou Zoologická zahrada a povede ve středním dělicím pásu ulice na Chmelnicích. Novinka vyjde na více než 1 miliardu korun a stavět se začne v příštím roce. Divadlo Alfa v Plzni dnes poprvé uvede novou inscenaci klasické české pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký. Začne v 18 hodin v hlavním sále divadla. Režisérem je slovenský tvůrce Šimon Spišák, který od letošního září vede soubor plzeňské Alfy.
4: Klasické to úplně není. Jakoby ten příběh jsme zachovali. Zachovali jsme poměrně veľa původného textu, jakoby tu erbenovskou češtinu nádhernou, ale vlastně změnili jsme to pár klíčových okolností a konec. Ale jinak vlastně se dá povedat, že je to klasický pojetí.
2: Další podrobnosti si můžete poslechnout už za půl hodiny z našeho vysílání. Ve městě Touškovi na Plzni severu upravili projekt revitalizace Dolního náměstí. Radnice tím reagovala na připomínky obyvatele. Nově se počítá s vysázením 20 stromů, zeleným pásem i novou akumulační nádrží s automatickou závlahou. Součástí bude i přeložení a oprava kanalizace. Podle webu města Touškova je projektová dokumentace hotová. Náměstí dostane nový vodní prvek, dobíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola a také zastínění.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Je 14.06, posloucháte Český rozhlas Plzeň, přejeme klidné páteční odpoledne. Po těchto volbách se v čele některých obcí vymění dlouholetí starostové. Do dalšího volebního období už nekandiduje třeba 82-letý Jiří Červenka z Blížejova na Domažlicku. V čele obce stál 37 let, tedy už před sametovou revolucí, co by předseda Národního výboru. Není ale jediným dlouholetým starostou, který funkci opustí. Vedení obce předá po volbách svému nástupci i 84-letý Karel Karásek z Červeného Poříčí. Starostou byl 35 let.
1: No, abych pravdu řekl, tak já jsem rád, že už se to blíží ke konci a že zatím žiju.
2: Říká s úsměvem starosta Červeného Poříčí Karel Karásek ze Sdružení nezávislých kandidátů. Starostou je nepřetržitě od 1. listopadu 1991 a za tu dobu se v obci hodně změnilo.
1: V začátku těch 90. let jsme zajišťovali místo, aby měli hasiči kde cvičit, aby měli kde působit. Pak jsme dělali čistírnu odpadních vod, pak se dělala tady DPSka, budoval se spolkový dům a tak to jde dál a dál.
2: Co budete dělat vy teď?
1: Jako každý den, když přijdu domů, tak čekám na to, co mi řekne manželka, že mám dělat. No a takže to nebudu mít až odpoledne, ale budu to mít během celého dne.
3: Protože jsem dosáhl seniorského věku, takže už dostatečně dlouho signalizuju, že komunální volby se mě vyšly už týkat nebudou.
2: Skončí po volbách ve své funkci i starosta Švihova, 65-letý Václav Petrus ze Sdružení nezávislých kandidátů. Starostou je 28 let, tedy od roku 1998, předtím byl ještě 4 roky místo starostou. No a i Švihov má za sebou velkou proměnu.
3: Ve Švihově se nelze vyhnout povodní roku 2002 a to předznamenalo možná dalších 10 let, co se tady ve Švihově především řešilo. A jsem rád, že nejenom ty, kteří byli postiženi tou povodní, ale solidárně i ti, kteří tou povodní postiženi nebyli, tak byli pro, aby jsme věnovali to úsilí právě protipovodňovým opatřením a i náklady, aby teda pro příště Švihov už byl chráněn.
2: Tohle bylo asi takové to nejtěžší a třeba na co jste nejvíc pyšní?
3: Pícha předchází pád. Spíš řeknu tolik, že to, že jsem měl kolem sebe vždycky jak členy zastupitelstva, tak tedy kolegy na úřadě, tak to mi bylo velkou oporou.
2: Pro nadcházející volby v Červeném Poříčí se stavili jednu kandidátku, ve Švihově tři. Sklatovská Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17 hodin 22 minut, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Počasí doznalo znatelné změny. Jak bude o víkendu, zjistíme v pátečním dni v kraji už za pár minut.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v

0: Co je to muzikoterapie a kdo ji může využívat? I to se dozvíte v dnešním Dni v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Teď ale na řadě otázka, jak bude.
1: Počasí.
0: A na to se budu ptát meteorologa Tomáše Vejvody. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dneska to docela foukalo, no včera večer také, to je pravda. Máme se připravit i o víkendu na takový silnější, možná i čerstvější vítr?
2: Tak to hlavní bude právě v průběhu večera a noci, kdy ještě bude poměrně větrno, a to hlavně na horách. Povedne mírný jihozápadní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a na horách, které může i zesílit a jedině dosáhnout i rychlostí kolem 15 metrů za sekundu v nárazech. Jinak v průběhu večera a noci bude zataženo až oblačno, lokálně se slabým deštěm, a to hlavně v severozápadní polovině kraje a na horách. A ty nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 10 do 7 stupňů Celsia.
0: Co potom může přinést a přinese sobota?
2: Tak zítra bude většinou zatažená obloha s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky ustávat a od severozápadu se začne oblačnost i postupně protrhávat. Večer nebo později večer až na pole jasno. A ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 8 do 11 stupňů Celsia.
0: Říkal jste, že nás čeká zítra déšť. Bude to záležitost celého kraje nebo opět lokální?
2: Zítra by se ten déšť měl hlavně ráno a dopoledne objevit na většině území. Takže většinou čekáme do 4 mm, ale lokálně to může být více, hlavně na horách.
0: A pak je tady neděle, jaké ta přinese počasí?
2: Tak v neděli pak očekáváme většinou oblačno, jen přechodně až polojasno, a v průběhu dne se místy vyskytnou i přehánky, a to zejména na horách. Ty maxima budou podobná těm dnešním a i těm zítřejším, budou se většinou pohybovat od těch 10 do 14 stupňů Celsia.
0: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Bylo 17:30, tady je Český rozhlas Plzeň, páteční den v kraji. Naším dnešním dopoledním hostem byl Radek Harvánek, muzikoterapeut, pedagog a hudebník. Hned na úvod nám ho představila moderátorka Iva Kokešová.
1: Radek Harvánek je muzikoterapeut a pedagog. Hraje na saxofon, kytaru, klavír i bicí, pořádá kurzy bubnování a vede velice temperamentní kapelu Balkán Party Band. Radek Harvánek je naším dnešním hostem. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme začít nějakou vaší osobní vizitkou. Já jsem teď řekla, co všechno děláte a co všechno umíte. Jak jste se k tomu dostali? Jaká byla ta vaše cesta až k tomu, co teď děláte?
2: Tak já jsem vlastně začínal jako houslista. Hrál jsem 8 let v základní umělecké škole a potom takovými schodami náhod jsem začal hrát na saxofon. Když jsem začal studovat na Gimplu, tak jsem tam založil kapelu. A vlastně v té kapele to bylo takové docela zajímavé, že my jsme tam jakýmsi způsobem zažívali takovou muzikoterapii už tehdy. Bylo to takové odreagování. Tehdy jsem si myslel, že to je vlastně ta pravá muzikoterapie, ale neměl jsem o tom zatím nějaké povědomí. Chtěl jsem už tehdy nějakým způsobem začít pomáhat tímto způsobem lidem a bylo to jenom v zásadě taková myšlenka, prvotní myšlenka, která potom dalších 10 let spala, ale určitým řízením osudu se nakonec stalo, že jsem tedy začal opravdu tu muzikoterapii dělat.
1: Já jsem říkala, na co všechno umíte hrát, co je ale pro vás hlavním nástrojem?
2: Ten hlavní nástroj je saxofon.
1: Je ten saxofon. Hmm. A ještě si občas zafidláte na ty housle, o kterých jste mluvil, že jste s nimi začínal.
2: Ty housle upadly v zapomnění, ale občas, když mám nějaké klienty zajímající se právě o housle, tak ty housle v muzikoterapeutické místnosti mám a nehraju na ně já, ale hraje na ně většinou můj klient a já ho doprovázím třeba na kytaru nebo na piano.
1: Pojďme si teď trochu definovat tu muzikoterapii. Já myslím, že posluchači mají povědomí, o čem to je, ale chci si to teď poslechnout i od vás.
2: Já bych to možná uvedl takovou definicí. Je to taková moje definice, že muzikoterapie je pravidelné setkávání terapeuta se svým klientem, kdy terapeut používá hudbu k tomu, aby pomohl svému klientovi v dosahování jeho cílů. A to důležité je to, že tam je pravidelné setkávání. To znamená, že to není o tom, že na koncertě zažije nějaký zážitek a cítím se potom lépe, ale že opravdu ten terapeut a jeho klient se setkávají pravidelně a vytváří se tam určitý terapeutický vztah, díky kterému potom ten klient roste, nějakým způsobem je podporován.
1: Já myslím, že se spoustu lidí domnívá, že muzikoterapie je určená lidem, kteří mají nějakou nemoc nebo nějaké postižení, ale to asi taky není správný výklad. Pro koho je muzikoterapie?
2: Tak muzikoterapie není určena jenom pro lidi s postižením, byť vlastně u těchto lidí tam dává největší smysl, protože je tam neustále na čem pracovat, jak bych řekl. Ale muzikoterapie může pomoci i lidem s depresí nebo lidem například v seniorském věku, kdy tam zase skrze tu hudbu dochází k tomu, že se ti lidé aktivizují, že se trénuje paměť skrze písničky. Takže opravdu ta cílová skupina je poměrně široká.
0: Celý rozhovor s muzikoterapeutem a pedagogem Radkem Harvánkem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: Marionety, velké marionety, komické herecké výstupy, podmanivá hudba a především překvapivý a netradiční konec. Plzeňské divadlo Alfa dnes uvádí premiéru pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký. Jak klasickou pohádku Karla Jaromíra Erbena uchopil nový umělecký šéf divadla Šimon Spišák, povíme si.

0: Český rozhlas Plzeň, 17:30, 8,5 minuty a den v kraji. Pohádku Karla Jaromíra Erbena Dlouhý, široký a bystrozraký dnes uvádí v premiéře plzeňské divadlo Alfa. Jedná se o první inscenaci nového uměleckého vedení divadla. Režisér Šimon Spišák a dramaturgině Daniela Jermanová uchopili klasickou pohádku netradičním způsobem.
1: Bylo, nebylo, za devatero horami, devatero řekami, devatero lesy.
2: Klasické to úplně není, jakoby ten příběh jsme zachovali, zachovali jsme poměrně veľa původného textu, jakoby tu erbenovskou češtinu, nádhernou.
3: Jaké je pojetí klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena, popisuje režisér představení Šimon Spišák.
2: Zmenili jsme zo pár klíčových okolností a konec. Ale jinak vlastně se dá pojet, že je to klasický pojetí.
3: Mě v představení zaujala hudba, kdo je jejím autorem.
2: Autor hudby je Jindřich Čížek, skladatel, s kterým spolupracujem už dlhé roky.
3: Pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký viděla i Mája. Jak se ti to líbilo?
4: To bylo hrozně super.
3: A co se ti nejvíc líbilo?
4: Všechno se mi hrozně líbilo.
3: A jak se ti líbily loutky?
4: Hrozně krásný.
3: Jaká byla spolupráce s novým uměleckým vedením s režisérem Šimonem Spišákem? Popisuje herec Petr Borovský.
5: Spolupráce už proběhla jedna. Dělali jsme představení Ole Andersen. Tam právě byla skvělá, takže jsme hodně žadonili o to, aby se sem dostal jako umělecký šéf Šimon, a vyšlo to, klaplo to, takže teď od sezóny je naším novým uměleckým šéfem a tohle byla teda první jeho inscenace. Je to milý člověk, chytrej, empatický, prostě je to náš nový šéf, já o něm nemůžu říct nic špatného.
3: Úplně vám svítí oči, svítili vám takhle během premiéry. Je vidět, že ta spolupráce je opravdu příjemná, že s ní máte radost.
5: Máme prostor na to tvořit, on nás velmi jemně a mile usměrňuje a má spoustu dalších skvělých nápadů, takže spolupráce je jenom radost.
3: Co se týká pojetí klasické pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký, co je největší změnou?
5: Kdo hledá klasickou pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký, Zachráněná princezna a Svatba nakonec, tak ten se nedočká. Protože je to tak trošku emancipační hra, takže princezna, ale já nevím, jestli mám prozrazovat. To je taková ošemetná věc. Prostě je to jiné pojetí Dlouhého, širokého, bystrozrakého. Přijďte se podívat a budete překvapeni.
3: Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: A já shrnu, že večerní premiéra se koná v divadle Alfa dnes od 18 hodin.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
2: Plánujete na víkend výšlap do přírody, ale chybí vám inspirace? Nechte to na nás. Po písničce vám pár možných výletů nabídneme.

0: Páteční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň pokračuje dál. Máme 6:04. Přemýšlíte o tom, že vyrazíte do přírody? Pokud nepatříte mezi vyložené samotáře, možná se vám budou hodit naše tipy na pochody o tomto víkendu, tak jak je připravil kolega Jan Čubr.
1: Druhý říjnový víkend je tu a turisté pořád mají kam vyrazit. Máme pro vás pozvánky. V sobotu je připraven pochod s názvem Smyčka Radbuzy. Jedná se už o 45. ročník a startuje se od 7 hodin ráno v Sokolovně ve Staňkově na Domažlicku a cíl je do 17 hodin tamtéž. Trasy pro pěší mají od 5 do 50 kilometrů a cyklisté si mohou užít ještě o 20 kilometrů víc. Turisty v sobotu určitě uvidíte pochodovat i v okolí Jáchymova na Karlovarsku. Klub turistů Slovan Karlovy Vary a informační centrum Jáchymov zvou na 25. ročník obnoveného tradičního pochodu o Jáchymovský tolar. Akce je věnována Josefu Štěpovi, co by pomyslnému otci Jáchymovského hornictva, od jehož smrti uplynulo letos 100 let. Start tras v délce od 3 do 30 kilometrů je na radnici v Jáchymově a některé z tras jsou s podporou autobusu. Bližší informace najdete na webu Klubu českých turistů. A členové a příznivci klubu turistů při fakultní nemocnici Plzeň mohou vybírat hned ze dvou výletů. Jednak se mohou vydat do přírodního parku Koda, přičemž vycházet se bude z nádraží v Srbsku. Sraz je v 8 hodin na plzeňském hlavním nádraží. Druhý výšlap pak povede z Černic do Starého Plzence. Podrobnosti jsou na webu klubu. Pěkné zážitky v podzimní přírodě přeje za rádio vašeho kraje Jan Čubr.
0: Tolik turistické pozvánky, ale máme tu ještě jednu informaci, která by se turistům a výletníkům mohla hodit, myslím. O tomto víkendu pojedou naposledy autobusové spoje na Čerchov, takže pokud se chystáte do Českého lesa a chtěli byste využít linku z Domažlic, máte letos poslední šanci.
2: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: První hodiny letošních komunálních a senátních voleb mají za sebou své první voliče. Volební účast se v průměru drží mezi 10 a 15%. Největší zájem zatím hlásí na Plzeňsku a Olomoucku. Další zprávy pro vás na 18. hodinu chystá z redakce Andrea Samešová. I zítra bude naše vysílání plné volebního vysílání. Připravujeme pro vás odpolední povolební speciál, ve kterém budeme průběžně zveřejňovat aktuální výsledky jak komunálních, tak senátních voleb. Přineseme bezprostřední ohlasy lídrů jednotlivých stran a uskupení a také názory politologů. 17 hodin 54 minuty, příjemný páteční večer a pěkný víkend přeje Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko volí nové obecní zastupitele a senátory. V Klatovech pokračuje modernizace vlakového nádraží, doplní ho cyklodům. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, teploty do 14 stupňů. U zpráv přeje příjemný večer Andrea Samešová. Ještě 4 hodiny mohou dnes lidé vybírat nové obecní zastupitele a třetinu senátorů. Volební místnosti budou otevřené dnes do 22 hodin a zítra pak od 8 do 14 hodin. Zájem voličů o komunální volby v Rokycanech sleduje reportér Lukáš Milota.
2: Ze 12 volebních okrsků v Rokycanech 3 jsou tady v budově gymnázia a střední odborné školy v Mládežnické ulici. Voliči mají na výběr 8 kandidátních listin a na nich vždy po 21 kandidátech. Voliči procházejí kolem chovatelského kroužku a zastavují se u 4 velkých akvárií a terárií. Když jsem se ptal, tak jeden starší pár mi řekl, že vybírali podle programů. Jeden tatínek naopak řekl, že si vybral jediného kandidáta, kterému věří. Volební účast ve všech 3 volebních místnostech se zatím blíží 20%. Z Rokycan Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Správa železnic pokračuje v rekonstrukci vlakového nádraží v Klatovech. Aktuálně modernizuje první nástupiště, které doplní nová žulová dlažba. Úpravy dalších míst přibližuje mluvčí společnosti Nela Frýbová.
3: Pokračují úpravy fasády, střechy a interiéru budovy. Na druhém a třetím nástupišti se pak připravuje montáž nových výtahů. V bezprostřední blízkosti nádraží navíc vzniká nový cyklodům.
0: Rekonstrukce vyjde na téměř 400 milionů korun a skončí už začátkem příštího roku. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Litr se bude prodávat nejvíc za 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Benzín smí stát maximálně 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů více než dnes. V dobré vodě u Hartmanic na Šumavě se zítra uskuteční už po 11. šumavské štrůdlování. Tradiční setkání je určené amatérským pekařkám a pekařům a fanouškům tohoto jablečného dezertu. Podrobnosti dodává předsedkyně pořádajícího spolku Šumavské cesty Jana Kolářová.
4: Kdo se bude chtít zúčastnit, musí přinést jablečný štrůdl, 2 rukávy na délku plechu. Přejímka soutěžních štrůdlů je v sobotu mezi 13. a 14. hodinou v Domě svatého Vintíře v Dobré vodě u Hartmanic.
0: V porotě budou herečka Zdeňka Žádníková-Volencová anebo scénárista Jan Fischer. Vyhodnocení začne zítra v 15 hodin a následovat bude ochutnávka v Domě svatého Vintíře. Sport. Futsalisté Plzně se dnes v nejvyšší soutěži představí na palubovce 3. Hellasu. V Brně se začne hrát v 19 hodin a 30 minut. Plzeňský kapitán Adam Knobloch si je dobře vědom kvalit domácího celku.
5: Na Hellas se všichni těšíme. Hellas posílil o Radima Zárubu, Matěje Žáka a Michala Seidlera, což ukazuje samo o sobě,

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Zdržení čeká řidiče na dálnici D5 před Prahou, kolona měří aktuálně 4 kilometry a dopravní nehoda se stala na jižním Plzeňsku na silnici z Nepomuku na Srby, srazila se dvě osobní auta. Na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky, muziky.
2: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. V dnešním pořadu Muziky, muziky pokračujeme 10. dílem seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám bude hrát malá dechovka Karlovarka Josefa Jiskry se zpěváky Jiřinou Bačovou a Jiřím Procházkou. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Antonín Bulka.

Spolkou svého kapelníka Josefa Jiskry s textem Svatopluka Radešínského Kapelu Hraj se představila malá dechovka Karlovarka a pěvecké duo Jiřina Bačová s Jiřím Procházkou.

V roce 1965 založil Josef Jiskra spolu se svými kolegy hudebníky Karlovarského symfonického orchestru malou dechovku Karlovarku. Nástrojové obsazení souboru bylo netradiční. Flétna, klarinet, dvě trubky, pozoun, dva lesní rohy, tuba a bicí nástroje.

Karlovarka se stala brzy populárním souborem. Koncertovala a hrála k tanci pro návštěvníky Karlových varů a pacienty v lázeňských domech a hotelích. Pravidelně hrála promenádní koncerty na lázeňské kolonádě.

Josef Jiskra byl kmenovým autorem souboru. Jeho aranžmá bylo základem specifického zvuku Karlovarky. S Karlovarkou spolupracovali také skladatelé Miloš Hojda, Jaroslav Novák, Jaroslav Škabrada, Rudolf Gruber a Jiří Temel. Z textařů to byli Karel Fischer, Svatopluk Radešínský, Jan Blaštík a Ladislav Nuzart. Notový archiv souboru obsahoval cirka 2000 titulů.

čas. Když začala Karlovarka studiově natáčet pro Československý rozhlas Plzeň, rozšířila se její popularita po celé republice. Také Československá televize živě odvysílala z lázeňské kolonády několik nedělních dopoledních koncertů Karlovarky.

Malá dechovka Karlovarka zakončila svoji činnost v roce 1979, kdy kapelník Josef Jiskra se souhlasem úřadu obou států s rodinou vysídlil do Spolkové republiky Německa. Od ledna 1980 zastává místo hudebního ředitele v městě Kreisheimu. V roce 1987 se stal krajským dirigentem hudebního svazu oblasti Hohenlohe. Při odchodu do důchodu byla Josefu Jiskrovi udělena zlatá medaile za zásluhy o hudbu, což je nejvyšší vyznamenání hudebního svazu spolkové země Baden-Württemberg.

Josefem Jiskrou jsem se seznámil v roce 1975, kdy jsem jako mladý hudební režisér natáčel v plzeňském rozhlase jeho malou dechovku Karlovarku. Zapůsobil na mě, s jakým klidem, rozvahou a vysokou muzikantskou profesionalitou vedl ve studiu svoji kapelu. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se s vámi loučí Antonín Bulka.

www.humoriada.cz Fotogalerie z výjezdů Humoriády na cestách. www.humoriada.cz Medailonky našich humoriádníků, včetně fotek ze zákulisí. www.humoriada.cz Místo pro objednání knížek z edice Humoriáda. S Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. www.humoriada.cz Internetová adresa pro všechny milovníky laskavého humoru. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Dnes se ve Špalíčku zaměříme na lidová jídla našich předků na Plzeňsku. Slyšeli jste už někdy názvy jako roháč, bác, hluchec nebo třeba lepenice? Nejen o nich bude řeč v následujících minutách spolu s pěknými písničkami. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Zřejmě každý z nás opatruje nějaký ten recept po babičce nebo možná i prababičce a občas je možné mezi nimi narazit i na zajímavé názvy pokrmů. Kdybychom šli ještě dál do historie, konkrétně do 19. století, narazíme v lidové stravě na Plzeňsku na pojmy a jídla, jejichž názvy nám dnes možná už nic moc neřeknou. Tak co třeba takový roháč? Roháč býval velký podlouhlý koláč s tvarohovým a švestkovým mazáním, na okraji zahnutý. Hospodyně je chystali na svatého Martina, kdy se měnila čelátka. Když to prý vypadalo, že některá děvečka nedoslouží do svatého Martina, říkalo se, že se nedočká roháče.

V dnešním špalíčku si povídáme o lidových jídlech na Plzeňsku v 19. století, ke kterým patřil třeba i takzvaný bác. Na bác se zadělalo řidší těsto, asi jako na lívance. Potom se nastrouhaly syrové brambory, vytlačil se z nich škrob a přidali se do těsta. Když těsto vykynulo, nalilo se na náležitě omaštěný pekáč, no a bác se nechal do zlatova upéct. Někde přidávali do těsta česnek a bylinku popenec, které se na Plzeňsku říkalo kontrhel. V některých vesnicích tomuto pokrmu říkali také hluchec anebo trepek.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný lidovým jídlům na Plzeňsku. Dodnes je možná známá pučálka neboli hrachový pokrm. Hrách se nechal 24 hodin ve vodě, na to se vsypal na pekáč a na teplé plotně se sušil. Řádně usušený hrách se pak pomastil, nasolil a napepřil. No a nebo takzvaná lepenice. Na ní se uvařily brambory, oloupaly se a rozmačkaly. A k takto vzniklé kaši se přidalo vařené zelí a všechno se smíchalo dohromady.

dnešním špalíčku si povídáme o lidových jídlech na Plzeňsku v 19. století. No a zastavit se můžeme také ještě u polévek. Tak třeba oukrop, naši předci tak říkali vařené slané vodě, do které se přidala smažená cibule. Z chleba se vařila takzvaná žebrácká polévka, které se někde říkalo také pejra prout. No a když jsme u chleba, tak ještě přidáme třeba pokrmy zvané točánka a rejpulec. Ty se od sebe lišily pouze tvarem. Dělali se z posledního vyškrabaného chlebového těsta. Točánka měla podobu spirálovitou a rejpulec tvar lirovitý. No a tady náš malý gastronomický výlet do historie dnes zakončíme. Pěkný večer vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé volí městské a obecní zastupitele, někde i senátory. Plánovaná konečná tramvajové stanice v Plzni na Vinicích bude na jiném místě. A zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, teploty do 14 stupňů. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. Obyvatelé měst a obcí vybírají své zastupitele na příští 4 roky. Naši reportéři jsou v terénu, aby přinesli informace o tom, jak a kde komunální volby probíhají. V Klatovech máme reportérku Jitku Englovou.
2: Já jsem u volební místnosti ve škole v Plánické ulici. Zatím jsem přišlo kolem 10% voličů z celkových zhruba 1400. Obecně ale v tomto okrsku bývá ta účast nižší, protože jsou tady na seznamu i lidé, kteří mají trvalé bydliště na radnici a ti k volbám moc nechodí. Volební komise tady výrazně omladila. Z 8 členů jsou tady 4 studenti, z toho 3 18-letí, takže jsou vůbec poprvé u voleb a hned v komisi, a to včetně předsedy. No a ještě upřesním, že v Klatovech mají voliči na výběr ze 6 kandidátních listin a volí 27 zastupitelů. V Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Plzeň vybrala definitivní podobu konečné stanice nové tramvajové trati na Vinice. Místo původního obratiště vznikne smyčka, podobně jako na dalších místech ve městě. Takové řešení je podle vedení města levnější a zároveň bude možné využít všechny typy tramvajových souprav. Mluvčí radnice Barbora Hajková k tomu dodává.
3: Konečná měla být původně za křižovatkou s ulicí Znojemská, kde byla v plánu dočasná úvrať. Město se ale rozhodlo mezi etapu vynechat a rovnou zakončit trať smyčkou. Původní studie s ní počítala v severnější části, kde však město nevlastní potřebné pozemky. Proto se smyčka posunula jižněji na pozemky ve vlastnictví města.
0: Trať za více než 1 miliardu korun začne město stavět v příštím roce. Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolal v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude.
4: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
5: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
4: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
6: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby, takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
4: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
7: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
4: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, místy slabý občasný déšť, teploty 10 až 7, na horách až 5 stupňů. Zítra většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky ustávat, teploty 11 až 14, na horách do 11 stupňů. A biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na jižním Plzeňsku na silnici z Nepomuku na Srby. Srazila se 2 osobní auta. Na místě zasahují policisté. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčný problém. Napsat oni rozumí, rodiče rozumí, nebo rozumějí. Co je správně?
2: Dneska máme štěstí, správně je obojí.
1: Od kterého roku?
2: To vám řeknu úplně přesně. Když se v roce 1993 dělala zatím poslední úprava pravidel českého pravopisu, tak z čistě praktických důvodů se rozšířil ten původní povinný tvar oni rozumějí ve třetí osobě množného čísla a řeklo se, že tam může být i ten tvar shodný s jednotným číslem, on rozumí. Takže od té doby je možné obojí. Skutečně lidé totiž jaksi ten rozšířený tvar nepoužívali příliš a k tomu zřejmě vedla analogie s dalšími vzory té dané slovesné třídy, kde je ještě prosí a trpí a tam jsou ty tvary stejné pro jednotné i množné číslo.
1: Takže kde ještě můžeme použít dva tvary jako o rozumí a rozumějí například?
2: Například u sloves chybí, chybějí, kácí, kácejí, odnáší, odnášejí, zkrátka všechna, která jsou podle vzoru sází.
1: Ale v nějakých odborných textech, kde jde o významovou přesnost a jednoznačnost, tam bude možná vhodnější použít to sázejí místo sází.
2: Přesně tak, totiž je tím úplně jasně řečeno, o jaké číslo mluvnické se jedná.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Einen ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen? Und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazier gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was habt ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jen zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu také vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo divadlo, das Švandatheater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater und unter den Jungen, zum Beispiel im Theater, sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Ja vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů přeji knize. Sousedé.
1: Jubileum der Woche. In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht eindrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Velike Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Pergolenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas. Zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy, oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh. Stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu. Už zabírají jen vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu, je to, když bereme

0: otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat, to asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježiš,
5: co se zase stalo?

0: 12 hodin já zase nevzal léky.
1: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
2: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku u prostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
1: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
2: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
3: Vesele a zdravě.
4: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruitem, který taky mění různé funkce různých léků.
5: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
4: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
5: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
4: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
5: Ještě jednou název toho centra?
4: Je to centrum, je to většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
5: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod,
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdravý Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak, na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Veselé a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minerínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci. Někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá to?
2: No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11, beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodural a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Mhm. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba z psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu. Budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitosti zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi, pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka, teď se brzdí na 15. kilometru od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru, zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski? Tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je? Obchody v Praze?
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižutérii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech

0: Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
1: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
2: Tak památek je to několik. Vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tady žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
3: V muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
1: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
2: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
1: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
2: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sednodraselného skla.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski & Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamu nebo polodrahokamu. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Konec konců bižuterie je imitace a je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled, ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Briliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my ji dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takovéto nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak tu máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945 to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterní kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělal světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět anebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od kotýr, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led. Odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti. Mohl sloužit jako talisman. Antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
2: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
4: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
5: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarevný.
2: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
5: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časy. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
1: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele. Vedou ji příslušníci 4. a 5. generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Swarovski, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Swarovski na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny Senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, abyste dokázali samostatně zhodnotit.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A brzy říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné.

0: Co vy o tom soudíte?
1: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
0: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
1: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině. Ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti, jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě, to by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně, váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný.
4: tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie, kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
5: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
4: Vyuhněte, nebo...
5: Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
4: Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
5: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
6: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu.
5: Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
6: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
6: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
5: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
6: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle, ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tenhle sen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji.
1: Krásný večer.
0: Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych si mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku, tam to měli strašně dobrý palacinka, tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Mm-hmm. Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Krásně černý moře,
0: no. Jo,
1: tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, ten

0: ztracený, ale užívám si jdu dneska bobovat, fánkovat, no.
1: Takže jo, no tak snad bude bylo něco
0: strašný,
1: bílého.
0: Byl krásný sníh, no.
1: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrádky. No.
0: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte.
1: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
0: My asi taky jste teď v Praze, víte, začnete v Karlíně.
1: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
0: Já vám taky.
1: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
0: No, jasně, půjdu ven, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju, no.
1: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety, tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď to k tématu.
0: Ano.
1: To, co nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne padat a klouzat.

0: A to sa Červojinom. Pýtate ešte na reku, ten sa rád, tohle to máš, o deti, ale my už ne.
1: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v nějakém, v průběhu nějaké zimy, v nějakém ne. Tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
0: Ne, to jsem nebyla.
1: Nebyla jsem to. A toužila jste potom to tak jako zrealizovat?
0: No, jsem říkala, protože bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěje.
1: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za proto teplo, pro tu zimu?
0: Prosím?
1: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
0: No, já nevím, co bych si vybrala. No, jedině teplo.
1: No, já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky, no. Kterou zemi?
0: No, tak třeba do té Ameriky, no.
1: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
0: Ano, to jo.
1: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
0: Ano, no, tak... No, že se někam už nedostanu, ale já se bojím ty zimy. No, doufám, že to zase přečkáme dobře. No.
1: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
0: No.
1: Neplánujete něco takového menšího?
0: Ne. My obě dvě nejsme na tomhle přesestra, upadák, hodně to tady bojí.
1: Jo, s tím chozením.
0: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Mm-hmm. No, to je nešťastná, no. Já taky
1: tak.
0: Ráda být někam.
1: Věřím. No, někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo ano, která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
0: No, to jo.
1: Na druhé polokouli.
0: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
1: Děkuju moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
0: Taky, naslyšenou.
1: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tedy, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No, tak
1: měli jsme
0: nádhera.
1: Možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný. Ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano, no, ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Je pravda, že...
1: Jinak...
0: No.
1: Ano.
0: Ne, povídej.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé tady, oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krásné.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo? V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo? No, přes den jakž tak. Ona tam se mnou byla i manželka, jo? A ještě, že vzala spoustu županů a teplákových souprav a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, pak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo.
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropa, nimi,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu se měl omotanou, froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo? Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde courala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřálo, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jí bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějakých tehly, ale potom se to rozjelo. Pak teda vědě byly hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bylýho, když vám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to se musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krvejme, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezona, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospůdek. Tam do toho června ty hospůdky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíruje na Čoluní, jo, je to takových kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě. Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny aj dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, no, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. No, já tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo, No, ty svoje kalorie si taký člověk musí udělat v těle, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda.
1: Rezervní. No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najes a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratr v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No?
1: Ale já, no pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale já radši ne, ale budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, jo?
0: No, to tak, je jasný.
1: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimou v Austrálii, jo? Ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, a takhle, ono, nahoře tady u nás my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, na to prostě, a teďkom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo.
0: Tak nebyl čas, dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo.
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Že
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšeno.
1: Taky prosím, naslyšeno, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je
1: dneska
0: dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si pak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Hmm. Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe,
0: mm-hmm,
1: a oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu, opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy, jo. Ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama,
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo?
0: Ano,
1: třeba pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krásná.
0: To se vám líbilo víc.
1: Tam, jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu,
0: mm-hmm,
1: a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: To je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Věřím.
1: Z toho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piraně, lovit ty piraně, potom v těch vodách takový ti malý krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhlo z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takové té, v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no,
1: protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu z pavouků.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk, já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady,
0: jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo, za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když ho někde vidím, Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo, jo, to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše země
0: tady
1: je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko. A
0: ano, ano, ano, ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní Soňo, bylo... taky moc děkuju. No. Jsem ráda, že jste povyprávěla, taky... jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Napodobně.
1: A trochu teplejší počasí. Ano. My si ho užili, ale uvidíme, nic nenadělat.
0: Jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislit, mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě +55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce. Jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, to bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale se nechal Drubňan zvolit předsedu národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda to cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Vardéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svodební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: První mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, oni říkali, nejedině rodinné příslušení, no tak jsem se oženil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho, poprvé jsem byl jako vdovec v 85. Dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyni do Francie na Skubidán. A to, že koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místu na zdraví, tak on vždycky říkal na zdraží. Ale tak to je vedle. No ale důležitý je, že ho poprosil, a tak přes celou Francii na Mont-Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety po. No, jediné, co mě donušili vlastně v půl rajčety a syrový rajčata teda neznám, to je, stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co si dávají pěstolky, pěstolování jako, no. A jinak, co dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve včelárama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, tak jsme utratili v týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stále teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, na tom jednom konci tam byla prostě diktatura, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale to je, říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt bylo jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Gene Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou za to užili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, v Bulharsku, v NDR, v Polsku. Před třeba rokama jsme byli na Korfu. Jsem věnoval manželce k 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistil, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají, a tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem měl autobusem.
0: No, vidíte to.
1: Vidíme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. Mm-hmm. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. Tomu, že to sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky, všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak jsem podal tento týden.

0: To je dobře. No a nějaký, byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplně, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám strach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechno, jaké je hadvědí, tak toho by mělo bavit, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A vzhledem k tomu stylu života a to vám šeli dobře, doma nejlí, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Mm. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen. No.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně
1: i zimní týden. Ještě loni aj na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lenou na pláně.
0: Ano, baťoch na záda a na túry.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách, jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
0: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v
0: toho pořadu. No, tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně jo. Tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: rozporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Slzy tvý mámy. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: Je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Já chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: na krása, podzim. Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestovní.
1: Cestu.
2: Itinerář nějaký.
1: Odkud kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, letíme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližný itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak. Já ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: Namíbii, no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbii, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam do pruhu, když člověk neví kam, ale to je peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3/4 hodiny aspoň.
1: No a když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho?
2: A tak většinou tak 3 týdny.
1: Tři týdny, tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje,
1: no
2: než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou, ale nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši sever než jich doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbu, mm-hmm. jsme byli vlastně druhý Běloši, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. Mm-hmm. To byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano,
2: prostě,
1: ano.
2: No, úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu
2: přesně.
1: A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: A tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla.
1: Žlutou zimnici tu dokonce vyžadují průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano, moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. a my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starších spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jitušku, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tak tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky teda zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat zřeba na zimu a starost.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano,
0: to všechno
1: ano,
0: vyžaduje celoroční péči.
1: To, no. Vy jste skvělá, skvělá. Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohle to, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hřebu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne.
0: Pak zase vy a opačně, no, zkrátka.
1: Ne. Ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši vysílání je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která cestovala víc, a ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo.
1: Jo, tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ano. Ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyk je železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano. Přesně tak. A,
1: jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem, tak třeba v listopadu vyrazit.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplná tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes jara.
0: Ale už to začíná, on je to trochu jarem, to máte pravdu. A v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za tři hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitušku, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já vím, poslouchám.
0: No,
1: ano,
0: a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám.
1: Ano, je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak.
1: Jasně.
0: Znáte
1: jo, a ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda z speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Která mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji. Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauritius. Mm-hmm. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauritius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie a říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu, tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky, měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu. Mm-hmm. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď, máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem.
0: Mm-hmm.
1: A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, to je pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauritius nebo Kuba teda?
1: Tak Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauritius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, i ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
0: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak on
0: spolu vyletěli
1: jako
0: na výlet?
1: Já.
0: Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. A říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno.
0: No.
1: Tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo a už byl po mrtvici tenkrát.
0: Mm-hmm.
1: To bylo už to taky celá řada let.
0: Mm-hmm.
1: Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch. Kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři
1: zimě. Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší. A já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, anebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
0: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký víkend. Naslyšenou,
1: krásný
0: ne.
1: Večer, hezkou noc.
0: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, Kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Ahoj, Tuško, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, já, ano. No.
1: Já to jsem u vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem měl. A jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: No.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, co se stalo. Jela sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Záviděl jsem mi to, ale zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je v Mladé Boleslavi, určitě poslouchá, protože jsem mě někdo živnovat. Nejkrásnější moderní hlas jí tu štivu těšují.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio, všechny moderátory, všechny, co tam je, pozdravuju všechny a já se někdy vozdu a přeju vám.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo?
1: Pan Brimaš si mě vzal za svý, takže to dáme dohromady.
0: No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, byla v Itálii, strašně moc se mi to zavěděl, ale se mi to. Mám přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a hodně, hodně zdraví. A to je všecko.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se zase ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franc k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franc. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma, pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, pátečně sobotní víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeji vám vydařený víkend podle vašich představ. Samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na Národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pamatuji, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pamatuji, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pamatuji, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale on říkal, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodne potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor. Tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakou?

0: Dovol, co pak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu. Mm-hmm. Ty jsi pěkný přítel.
1: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na...
0: Pozdě, pane Zoubku, mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy! Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo! Vy, mazané! Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to. Ty holomku, tak ty na mě takhle. To si dám ryby, to už je lepší. No, Ludvo, umíš to. Ale...
1: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
0: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž děvče?
1: Jak to?
0: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, támhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
1: Ale zamiloval, prosím.
0: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
1: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
0: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
1: Podruhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
0: A tak ona už má nápadníka.
1: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s chloutkem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
0: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
1: Dovolno to.
0: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna. Má úcta.
1: Ty.
2: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
3: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
2: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
4: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, od kdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
5: Ale pane plukovníku, ten pes...
4: Patří mě! To je můj lux. Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Zirhut ztratil stájový pinč?
5: Nečetl.
4: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
5: Ujišťuji vás, že po druhé.
4: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic, tam se formují maršbataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
6: Byly svedeny úporné boje u Mezilaborce.
7: No jo, tak to
6: jo,
7: to je takové.
4: Švejku! Vy jste ukrad psa!
6: Já ho neukrad.
5: Ale věděl jste, že je kradený.
6: To jsem věděl.
5: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale
1: Oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli.

0: Jerry, proč jste mi tu bestii vodil?
1: Abych vám udělal radost.
0: Ježišmarja! Víte, co to je maršbatalion?
1: Maršbaťák. Marška je marškumpačka. My to tak zkracujeme.
0: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
1: Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného. Když oba padnem spolu. Za císaře pána a jeho rodinu.
2: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: Je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do ty muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Majtel Močin Manny. Zagrajem rumbičku Evropa volájeť. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Я просим, кушал. Маєте балалайчоки на калафунтями.
4: Да-да, мой, из восчицы хорошни, ростокошни, голубчицы мой. Маєте фукательни, воловини, приправини. Да-да, спасибо, да-да. А мой рудоармеец ростокошни, извозчик мой хорошни, со фукает до ты канализация, канализация фунгует.
3: Pekno, pekno. O, šaljapa z hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vitečný, obaj.
3: Zagrajeme rumbičku, jako domský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
3: Já daju nastupu, prosím, aby všichni byli připraveni a dobře na mne pozírali, da? Prosím, připraveni všichni, ještě více připraveni, teď nejvíc připraveni. Pohov.
4: Da, ještě pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztrýskališ 3 gramofony.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda těla se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé znali strach. Je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už neduhem rady neví, zvolá si lékaře do ženevy.
5: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví voní, zatím popraví voní, za stolem jen kejvají hlavou.

0: teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět, to pobuduje už názor.
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezede Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušit, jo? Ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím?
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
4: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hegla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal po nějakým autu, jo a Adi na mě do toho hned skočila, vy jedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedlení do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď, a jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu, a on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe, no tak jsme se bavili, jsme se to povídali, jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco, no a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě, čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali, no a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane Beníši? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já
3: to
9: jsem...
3: víte, to roste ta pověst.
9: Jasně.
3: Já jsem taky ještě zase něco získal.
9: No určitě, každopádně zkušenost si myslím. A krásnou zkušenost. Takové zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molik, spíš taková milospaní rukulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to se svatíkem, ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu a také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej, jestli mraši rychle zmizet. Tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkal, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: tady je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane, co hledáte? Vedo.
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! Ta spořitelná dělá tak o toka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten lupič té spořitelný měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Opa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádnej kluk, tak ti gratuluji. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedínku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně, a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím. A ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem, a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno se rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal. Já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně, a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jiný trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No
15: dobře,
3: tak, tu jsem měl akorát jednou nebo dvakrát.
15: A teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený hricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl. Jo? Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale cože živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
2: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hans Endmeier.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss sie begegnen.
6: A vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom vím, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuju za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No, já si spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
8: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
7: No, vidíte, to a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
8: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
7: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadoval?
8: Na pět.
7: Prosím?
8: Nepodmíněně.
7: Pane, já jsem zvykla, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
8: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
7: No, ten má pochopení.
8: Pochopení?
7: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
8: Přednostní právo. Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
7: Vy mi to nevěříte, vidíte?
8: No, dost těžko.
7: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze aspoňně dívá.
8: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
9: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
8: A přeskočilo ti.
9: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům. Prosím. Mohu zítra zase přijít?
7: Bohužel, zítra to nepůjde.
9: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko. Ty mě mučíš, je čtvrtek.
7: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
9: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
7: Zkuste to v pondělí.
9: Ano, v pondělí.
8: Poslechni, ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
10: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
8: A proč právě u ní?
10: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
8: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřek, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
2: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: To byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Já jsem si tě kdy brala.
3: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osm. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Sedni si. Teď máme klid. Karinku,
3: je pár hodin.
2: Podívej se,
3: mám
2: si prášek. Prášek? No jo, to nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
2: No.
3: Klid, tak do fabrikace a jde se, no, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
3: Tady je skoro.
2: Jo. Ano.
3: Osmí, rozumíš?
2: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Ne, podívej se, já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
2: No,
3: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Ale.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrý máš?
3: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Lístě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
2: do ruky.
3: No to bych je v ty ruce musel mít.
2: Tak si jsi z ty ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju
3: dělat. No, tady jsou, lidi to vidíš, tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
2: Jsem, no, je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
2: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

ožily vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

koliš pod peřinu, vzpomeň si na mě.